nová hudba, nečekaně upřímní hosté a internet, který se zase trochu utrhnul. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: ξύπνε ως του. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utrhne. Fajn.
1: Některé věci potřebuješ vědět, ale nechceš o nich mluvit. Žádné žádanky od lékaře, žádné trapné rozhovory. U GenX.cz si objednáš laboratorní testy na pohlavní nemoci, zajdeš na odběr krve po celé Praze bez čekání, diskrétně, s výsledky a konzultací online. GenX.cz, česká laboratoř, individuální přístup, zdraví na míru.
2: My name is Somber.
3: What up, it's Kehlani.
4: Hey, it's Taylor Swift.
5: Back to the hits.

0: the same.
1: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
2: My vybíráme teky, ty řešíš život.
1: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

Necítíte se dlouhodobě dobře? GenX odhalí problém s krve. GenX. Laboratorní vyšetření bez čekání. Výsledky okamžitě. GenX.cz.

algoritmusti doporučívat. Fajn ti pustí jen to, co fakt chceš slyšet. Fajn, tvoje léto má soundtrack.

Největší hity, nejlepší momenty. Teď i na Sousosu. Fajn. Fajn. Hudba, kterou nemusíš hledat. Fajn. Fajn. Vždycky hot.

0: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: létě nechceš řešit, co si pustíš.
1: Fajn, hudba, kterou nemusíš hledat. Summer, summer.

0: Některé věci potřebuješ vědět, ale nechceš o nich mluvit. Žádné žádanky od lékaře, žádné trapné rozhovory. U GenX.cz si objednáš laboratorní testy na pohlavní nemoci, zajdeš na odběr krve po celé Praze bez čekání, diskrétně, s výsledky a konzultací online. GenX.cz. Česká laboratoř, individuální přístup, zdraví na míru.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

algoritmus ti doporučí vatu. Fajn ti pustí jen to, co fakt chceš slyšet. Fajn, tvoje léto má soundtrack.

0: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
1: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička?
2: Chceš pracovat od pondělí do pátku
3: a mít volné víkendy?
4: Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi?

0: Welcome to my house. It's my house.
1: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
2: My vybíráme teky, ty řešíš život.
1: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: Vyřešíš život.
1: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.
0: Fajn. Jsme online.
1: Jsme na DAB+.
0: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
2: Společnost Temu už přišla na to, jak obejít Evropskou unii, která od července zavedla clo, aby omezila levné nákupy. No nakonec přesunuli zboží do evropských skladů, takže zásilky se tváří jako lokální a část poplatků obchází. Levné nákupy tak nekončí, jenom mění způsob, jakým se dostávají k zákazníkům. Romantika s nečekanou dohrou. Dvojice influencerů vylezla na vrchol Empire State Building, kde muž požádal partnerku o ruku. Krátce po zásnubách je ale zadržela policie. Podle úřadů se na střechu dostali neoprávněně. Natáčet videa už dneska nestačí. Novej žebříček Forbes ukazuje, že nejúspěšnější čeští youtubeři vydělávají hlavně díky vlastním značkám, e-shopům nebo spoluprácím s firmami.
3: Fajn. Nech mě spát, jsem ještě unavený.

0: vím, taky bych ještě spal, nebo taky bychom ještě spali, taky jsme ještě unavení. Kdo to jako kdy vymyslel, že se budou komentovat písničky v 6 ráno? Že se bude obecně vstávat v 6 ráno? Co o v 6 ráno? V 5 ráno? Krásné páteční ráno, je tady páteční morning boost. Co to znamená takhle při pátku? Samozřejmě, že je pátek, ale taky, že samozřejmě celý léto hrajeme letní playlist, který je umocněný tím, že dneska pátek.
1: Jsi z toho úplně nadšený z toho pátku.
0: Ty kokos.
1: No nic, ale my pokračujeme, nebudeme toho kecávat. Před námi Pink Park. Jseš dobrý.
0: Vodu.
1: Sarah Larson, Stateside, nebo teď už Michael Jackson, Billie Jean, a ty si běž pro tu vodu.

0: Krásné páteční ráno s Fajnem, 10 minut po 6 hodině, tohle to byl Power Russell, jeho Lil Bootank. No a dnes je takzvaně den, který nabádá k tomu, ať nestojíme na sluníčku a měli bychom prostě chillovat ve stínu, jo? Toho je dnešní den prostě speciální, takzvaně mezinárodní den, nebuďte na sluníčku. My pojďme kouknout na někoho, kdo tenhle den rozhodně neoslavil a neoslaví a chilloval maximálně tak na hrobě něčí babičky. Takhle. Včera policie zadržela jistýho seniora, co si pláž na Bahamách spletl s jedním vesnickým hřbitovem. Jo, prostě roztáhl deku vedle smuteční síně, vedle piety, v námořnický čepičce, ve škrtikoulích a začal nasávat vitamin D. Tak prosím vás, jak vás napadne začít se opalovat na hřbitově? Jaký jsou k tomu jako pádní důvody? Pojďme to probrat. Hele, za prvý možná fakt jako, víte co, vedro skolí kde koho, tak možná chtěl jenom ulehčit práci záchranářům, přitížil policistům. Možná si to spletl z nuda pláží, nuda pláž to nebyla, ale nuda na hřbitově rozhodně nebyla.
1: Hele, koupáky a vlastně jakýkoliv vlomy jsou plní lidí, kteří křičí, že jo, tak prostě jenom chtěl zažít to hrobový ticho.
0: Třeba si to spletl s kremací. To by bylo asi moc. No, dámy a pánové, pojďme neopakovat podobný scénář. Dneska je den, kdy teda nebuďme na sluníčku, tak se toho pojďme vyvarovat, ať případně nejsou podobný případy, o kterých pak tady musíme mluvit v rádiu. Hezký páteční ráno, hezký páteční den, tady je Eva Farná.

0: Takhle zní páteční Morning Bush na Fajnu, 17 minut po 6. hodině. Robin Schulz, Sigal a Zoe Weiss, jejich AM 2PM. No a otázka, na kterou se kde jak ptá, kde jaká vdaná či nevdaná žena, vzhledem k tomu, že mistrovství světa ve fotbale a dnes na tuto otázku se bude ptát opět, to je otázka, která zní takto.
1: Kde mám manžela nebo where is my husband? Tohle to je Ray. A tohle to zvaný okamžik rozhodně éterem Fajnu zazní.
0: Rozhodně v tom nebudete sami. A můžete se ptát společně. My se ptáme, co bude dál v playlistu. Odpověď je hned tady.

0: Nothing Holding Me Back. Song z roku 2017, song, který nás v tomhle létě přenese právě 9 let zpátky do léta 2017. Naprostá paráda. Tohle za malý okamžik a pak koukneme na nějaký ty random fakta. Pohodový ráno. Morning Boost.
1: Fajn. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
3: Já chci hot dog.
4: Já mám chuť na matcha latte.
5: Taky beru hot dog a klid v autě.
2: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
6: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
7: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
8: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
1: Music. Fire.

0: dohrává při pátku 3. července. No a pojďme na 3 random fakta. 3 random fakta.
1: Studie říká, že mít krásnou a stylovou manželku může muži přidat několik let života. Slyšíte to, chlapi? Všichni tady budem žít o něco díl. Protože je to jediná správná odpověď. Pokud se budete snažit ženě jako tvrdit opak, počítejte, že to naopak ubere roky života. A to dost rychle. 90% ženského stresu způsobují muži. Zvlášť, když tvrdíte ženě, že není krásná stylová, nebo když jdete za nějakou ženou večer, v podvečer, na chodníku. Ani jedno bych nedělal, pokud nechcete přijít o roky života. Nebo taky o roky života tý dotyčný. A Jirka Procházka se jako každý rok opět celý popálil kopřivama. Ty vole, hustý. Jako takhle, pokud budeme stresovat ženy, příště vyjde článek o nás, jak jsme skončili v kopřivách. Just saying. Morning Boo.

0: Páteční Morning Bus v plném proudu, tohle byl Ocean Drive na Fajnu, 5 minut před 6:45. My pokračujeme dál za malý okamžik. Třeba s tímhle.
1: Vámi velmi oblíbený Somber, jeho Homewrecker. Něco, co nás rozhodně čeká v následujících minutách.
0: Ale nebude tu jenom pouze Somber, bude tu taky třeba tahle zpěvačka. Dua Lipa, její Training Season. Já bych jenom rád řekl, že o nějaký trénovací sezóně, o nějakém trénování zrovna teď v letě nechci ani slyšet, ale když jde o tuhle písničku, jsem tomu otevřený. Jediná vlastně chvíle, kdy můžeme slyšet nějaký trénování, o nějakém trénování, tak budeme trénovat za malý okamžik s tímhletím. No a za malý okamžik prozradíme víc, co se tady bude dít za takových třeba 20 minut. Festival? Největší festival? Největší československý festival u moře? Prozradíme víc. Morning Boost.
2: Fajn. Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
6: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
7: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
8: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
9: Ale grepák. Jsem Richard Opat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvel Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
10: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.

0: Dualipa i Training Season na Fajnu. 10 minut před 9. Dámy a pánové, důležité sdělení.
1: Poznej interpreta a vyraž na zrče.
0: Je to tady zas a znovu příležitost získat lístky na Zrče Festival. Což rozhodně není jen to, že byste dojeli na nějaký festiák, vyslechli si nějaký hudebník, který pořadatel zchrastil na poslední chvíli a jeli zase domů, jak je to u jiných festivalů. Vzhledem k tomu, že se tenhle ten festiák koná v Chorvatsku, u moře, tak se můžeme těšit na takovou tu samozřejmě letní atmosféru u moře, umocněnou právě tím, že tam s náma budou přední jména československý hudební scény a jejich hity.
2: Jako je třeba Kelin, Separ, Stein 27, Hadriko, Rytmus, Ego, Sofian Mešmeš, Ben Robinson, a nebo taky Matt 213 nebo Gufrau, který budou přímo na naší fajn lodi, protože party na zemi je sice fajn, ale ještě lepší. Je to rozhodně na moři.
0: Je to tak. 90% těchto hudebníků můžete znát právě z našeho playlistu. Takže o co hrát, o co stát, a pokud budete potom užívat až, což je asi jako pravděpodobný, a vaše vlasy potom skončí třeba tam, kde končí vlasy ve 3 ráno, tudíž v záchodě od něčeho nehezkého, budeme mít pro vás ještě balíček vlasový kosmetiky Capellan Original. Takže tyhle ty všechny věci, o tyhle ty všechny věci budeme hrát za malý okamžik. Buďte ready. Za chvilku, jak jsem říkal, hrajeme. Do té doby Taylor Swift. Hezký ráno.
1: Zrče Festival 11. až 14. července.

0: vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
2: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity. Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
4: Hudba, kterou chceš slyšet.
3: Lidi, který chceš vidět.
4: A moderátoři, který už vidíš možná až moc.
3: Fajn socials.
4: Instagram, TikTok, YouTube.
3: Sleduj Fajn.
4: Jsme online.
3: Jsme na DAB+.
4: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
5: V Česku přibývá případů extrémní agrese u dětí a teenagerů, někdy označovaný jako zážitkový násilí. Motivací bývá adrenalin spíš než konflikt. Odborníci upozorňují na vliv sociálních sítí a posun hranic toho, co je pro mladí lidi přijatelný chování. Praha znovu řeší pojmenování stanic budoucí linky metra D. Komise navrhla úpravy, aby názvy víc odpovídaly místům. Třeba Olbrachtová by mohla být Ryšánka. O oficiálních názvech rozhodne rada města. Linka zatím pouze logicky jenom staví. Klimatická krize ovlivňuje i rozhodování o založení rodiny. Podle odborníků má část mladých lidí obavy z budoucnosti natolik silný, že děti raději vůbec neplánujou nebo rodičovství celkově odkládají. Takzvaná klinická úzkost je podle psychologů stále častější.
4: Fajn.

0: Všem krásný pátek. Dámy a pánové, 7 hodina je tady, pokračuje Morning Bush na Fajnu a dávejte dobrý pozor. Jak jsme před malou chvilkou s Wendy zmiňovali, dnes opět soutěžíme o lístky na Zrče Festival, zároveň na naší Fine Party Boat, která se na tom festiáku bude plavit po moři, a zároveň o balíček vlasový kosmetiky Capilan. A pozor, dnes soutěžíme úplně naposled. Poslední příležitost tohle to všechno získat jedním telefonátem a jednou SMS-kou. Pokud chcete, abychom vám zavolali, pojďte dát vědět na číslo 724634634. Co nejšílenějšího byste byli ochotni pro tohle to udělat.
1: Takže rozhodně pište, nejšílenější věc u nás rozhodně vyhrává. No a do té doby Jesse J na featu B.O.B. jejich Price Tag.
0: Hezký ráno, jdeme na to. Morning Boost. Fajn.

Miles mi taky Neil Horan, jejich Drive Safe na Fajnu. Dámy a pánové, 9 minut po 7 hodině je na čase soutěžit o nějaký ty lístky na nejepičtější festiáku moře, Zrče Festival.

0: Pojďme si to prostě společně. Co nás čeká? Jména jako Kylin, Stein 27, Ben Kristovo a tak dál, taky Gufrau, Med 213, naše Fine Boat a hlavně můžete dostat i vlasovou kosmetiku jménem Kaplan Original.
1: Je to tak? Před malou chvilkou jsme chtěli vidět, co nejšílenějšího byste pro tohle byli schopni udělat. Přišla nám jedna SMSka, která předčila ty ostatní. Napsal nám Vojta, který ho teď vítám ve studiu. Vojto, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Vojto, můžeš prosím tě prozradit, co jsi napsal, že bys jako nejšilnějšího udělal pro to, abys získal tyhle lístky?
2: Napsal jsem, že bych odpustil svůj ex.
1: A to je hodně šílený. Co prosím tebe udělala?
2: Byla tam nevěra.
1: To je hodně šílený, potom jestli budeš muset odpouštět. No tak uvidíme, jestli budeš muset odpouštět.
2: Hele. Tady tam vezmu sebou.
0: Jo, takhle.
1: A nebo si tam najdeš novou.
2: Třeba.
0: Ta druhá varianta se mi teda líbí víc.
2: To mě taky.
1: Hele, tak uvidíme, jestli se to podaří. Teďkon tvým úkolem bude uhodnout interpreta nebo interprety, který ti popíšeme, dobrá?
2: Dobře.
1: Tak jo, jdeme na to. Nápověda zní: pod jménem tohoto interpreta nevystupuje pouze jeden člověk, ale parta kamarádů, kteří se znají už několik školních let. Nebo už od školních let. Průlom jejich kariéry jim přinesly převážně sociální sítě, kde mají momentálně miliony přehrání na streamovacích platformách. O jejich hudbě se mluví jako o hlasu generace Z a ve svých textech často řeší neúspěšné vztahy, nejistotu, hledání místa ve společnosti i útěky do nočního života. Věděl bys, o koho se jedná?
2: Tak to nevím.
1: Tady je zvuková ukázka. Nevždycky blázen. Vojto, teď nebo nikdy.
2: Tak to vypadá, že asi nikdy.
1: Asi nikdy?
0: Nevíš, jo?
2: Netuším.
0: A co kdybych ti ještě napověděla, že název jejich se skládá ze slov fracek, guma a autista.
1: Respektive guma, fracek a autista.
2: Nevím.
0: OK, hele. Tak nevadí.
1: Nebudem to dál napínat. Budem muset vzít teda někoho dalšího. Měj se krásně a bohužel. Aspoň nemusíš odpouštět přítelkyni, hele.
2: Jo, ex přítelkyni.
1: Jo, dobrá.
0: OK, tak měj se krásně zatím. Ahoj.
1: Měj se krásně, my pokračujeme zatím dál. Uvidíme, kdo napsal další šílenou věc. Tady je Justin Bieber.

0: Red Eyes. Na fajnu, 19 minut po 7 hodině a poslední příležitost získat lístky na Zrče festival pokračuje.
1: Poznej interpreta a vyraž na Zrče. Fajn.
2: Největší festival v zahraničí s československýma interpretama. Vy tam můžete být, my tam můžeme být, no prostě si to můžeme společně jednoduše užít. Jména jako Sofian Mešmeš, Stein 27, Kellen, Ben Cristovalo a tak dál a tak dál. Taky naše Fine Boat, kde bude mat 213 Gufrau a nebo taky balíček od Kapilaru.
0: Chtěli jsme vědět, co nejšílenějšího byste pro tohle to byli schopni udělat. Před malou chvilkou jsme tady měli na drátě Vojtu, který říkal, že by odpustil případně svoji ex. Bohužel to nedopadlo, takže nemusí odpouštět svoji ex, ale teďkom v tuhle chvíli máme na drátě Jirku. Jirko, dobré ráno.
3: Dobré ráno, ahoj.
2: Dobré ráno.
0: Jirko, prozrať, co bys byl schopný pro tohle to udělat, abys teďkon mohl vyhrát?
3: Napsal jsem, že se nechám vytetovat logo Fine někam na tělo.
0: No a to se nám líbí.
2: Ale a můžeme si vybrat, kam na tělo to bude?
3: No, můžete.
2: Kam by se nám to líbilo?
0: Na čelíčko.
2: Ne, tak tomu neuděláme, ne, ale...
0: Třeba, nevím, klidně na ruku, jako.
2: Na ruku?
0: Prostě tady na zápěstí.
2: OK. Mně by se to líbilo třeba na zadek.
0: Jak je zajímavý.
3: Ale na ruku klidně. Druhou ruku mám počmáranou, takže tam se to bude hodit někam. Takže
0: klidně
2: na
3: ruku.
0: Dobře.
2: OK, OK.
0: Tak uvidíme, jestli se bude tetovat. Každopádně v tuhle chvíli teda, pokud uhodneš interpreta nebo interprety, lístky budou tvoje, OK? Já ti jdu
3: přijít.
0: Dobře. Tak jestli jsi připraven, můžeme jít na to?
3: Na
0: pověda zní. Pod jménem tohoto interpreta nevystupuje pouze jeden člověk, ale parta kamarádů, kteří se znají už od školních let. Průlom jejich kariéry jim přinesly převážně sociální sítě, kde mají momentálně miliony přehrání na streamovacích platformách. O jejich hudbě se mluví jako o hlasu generace Z a ve svých textech často řeší neúspěšné vztahy, nejistotu, hledání místa ve společnosti a útěky do nočního života. O koho se jedná?
3: Myslím, že to je
0: Gufrau. Jsi si jistý?
3: Ano, jsem si jistý.
0: A to je správně! Jedeš na Zrče! Jedeš na Zrče! Jedeš na Zrče!
2: Jaký máš pocity?
3: Nevím, jak mám reagovat.
2: A to je v pohodě, zakřič, zakřič.
0: Jo, přesně tak. No,
2: nice.
0: Kromě toho, že teda vyhráváš dva lístky na Zrče festival, řekni, kdo pojede s tebou?
3: No, já bych vzal jako přítelkyně, ale ta je těhotná, takže tam musí být doma, takže pojede asi nějaký kamarád.
0: Dobře, tak si to s kamarádem užijte. Pokud máš doma těhotnou ženu, tak hlavně moc nezlobte. Kromě toho, tak vyhráváš dva lístky na naší Fine Boat, na naší loď, která se tam bude plavit, kde bude mat 213 na té lodi, taky Gufrau právě zmiňovaný. No a balíček vlasový kosmetiky Kapilan. Originál. A pozor,
3: originál,
0: pozor, taky vyhráváš jednu novou tetovačku. Samozřejmě.
3: Když jsem to dovolil na tetování, tak už teďka můžu.
0: No jo.
2: Tak dobrý.
0: My samozřejmě budeme chtít to tetování nejdřív vidět. Než ti pošlám
3: tím. Tak já ho pošlu.
0: Tak jo.
2: Dobře teda.
0: Udělej z toho video a označ nás, dobře?
3: Dobře, tak jo.
0: Ale vydrž nám na drátě, moc gratulujeme a měj se krásně.
3: Děkuji. Čau.
0: Dámy a pánové, tohle to byla poslední příležitost získat lístky na Zrče festival, ale nebojte, budeme mít pro vás další soutěže. Tak pokračujeme dál, za chvilku Gufrau. Morning Boost.
4: Fajn. Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
5: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. kaufland.cz/kariéra.
6: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
7: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
8: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku Last Minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
9: Rata tararara rata trička rata tadadada rata potisk potisk trička potisk trička bela bel bela bel bela bel CZ.
10: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
1: Zrče festival 11. až 14. července.

0: Ptala se, co na ní vidím, a já už ani ne...
1: Hity do hlavy.

0: Chemical Brothers, jejich Go na fajnu. Půl osmí aktuální čas, je tady Bizár dne.
1: Bizár dne. Bizár dne.
0: Jistý americký influencer, který si říká Klavikulár, který je známý především tím, že propaguje toxickou mužskou maskulinitu. Jehož content je postavený na tom, že se údajně dokáže líbat s každou ženou, kterou chce. Teď v Paříži silně pohořel. Když chtěl natáčet jeho klasický video, jak dokáže okouzlit právě kde jakou ženu, a zjistil, že to není asi tak úplně jednoduchý a zjistil, že asi úplně nebude nejspíš typ úplně všech, jo, francouzsky ho silně odmítli. A to neměli dělat, protože jeho ego explodovalo. Wendy, prozraď, co tento influencer řekl?
2: Prozradil o francouzkách, že jsou to prostě lesby. Proto ho nechtějí.
0: Proto ho nechtějí.
2: Proto ho nechtějí.
0: Mm-hmm. Tak to dává dost smysl. A pak došel k závěru, že vlastně Američanky jsou hezčí než Evropanky. Pozor, teď to pokračuje. Protože po druhé světové válce zde zůstaly jen ty ošklivé, které dál rozšiřovaly své geny. Kámo. Kámo.
2: Ale víš, jak se říká, že v zimě je to prostě menší. No. Tak já mám pocit, že tady týpek to má menší celoživotně.
0: Jako mega. Zase jako, víš co, jestli to takhle bere, tak v Argentině taky v tom případě nejsou vůbec hezký ženy. Protože po druhé světové válce víme, co se stalo. No. Hele, tak pojďme asi možná dávat jako prostor tím, komu jako máme dávat prostor a prostor tím, co nemáme. Tady to je jako odstrašující případ. Mě to vzalo úplně slova. Klavikulár. To jméno si budu pamatovat ještě hodně dlouho. Sweet but psycho. To vůbec není sweet. Jo, pozor, pozor, ještě jsem chtěl říct jednu věc. Klavikulár. Říká, že v Evropě nemáme hezké ženy. Takhle. Možná nejsou všechny úplně hezké, nejhezčí.
2: To jsi neměl.
0: Pozor, pozor.
2: No?
0: Pozor.
2: No.
0: Ale jsou inteligentní.
2: Au, au, au. Mají.

0: Kygo One Republic, jejich Chasing Paradise. Krásné páteční ráno všem, 7:45 za minutu. No a my pojďme cestovat. Víme, kdo už nebude nikdy cestovat do Francie? My to teďkon pojďme vzít přes Chicago.
1: Joe, jeho End of Beginning, frajer, který je nejenom skvělý herec, ale taky dobrý zpěvák.
0: Je to tak, dva v jednom. A kromě Stevea Harringtona a jeho výletu do Chicaga, teď pojďme zavítat do Bostonu. Vezme nás tam zpěvačka Stella Lefty se stejnojmenou songou Boston. Country nikdy neuškodí, zvlášť takhle po ránu. Babička by to potvrdila. Tyhle songy za malý okamžik. A samozřejmě další bizárky pro vás máme připravený. Tak hezký ráno. Morning Boost.
2: Fajn. Atención, señoras y señores.
3: La Tropical Party opět roztančí smíchu. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
2: La Tropical!
3: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
2: Yeso!
3: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
2: Awarashar!
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Jsme mladí a neklidní.
7: Jdeme na to!
6: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
7: Piráti, jdeme! Ahoj!
6: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
8: Každou neděli dopoledne na Nově.
6: A poprvé v Příbrami.
9: Je, ty máš ale velký nápis. Tak to nic. Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Na pohodový páteční ráno s Fajnem, 6 minut před 8 hodinou. Dámy a pánové, sem tam vám tady na Fajnu říkáme o různých nových vynálezech, jo? Které jsou buď jako totálně užiteční, anebo totálně zbytečný. A sami posuďte, kam byste zařadili dnešní vynález.
1: Japonec vyvinul boxerky pro muže, které lze sundat jenom na otisk prstů partnerky. Pokud byste si je chtěli sundat sami, dostanete elektrický šok.
0: Tak možná jsme vám právě... Možná jsme vám právě poradili, co dát vašemu muži k narozeninám, zvlášť pokud se chystá třeba na nějaký festival bez vás. Já si ale říkám, že pokud někdo potřebuje takovýhle boxerky, tak by neměl mít vztah. Už jenom jako z principu.
1: Je to, já nevím, já bych to asi nechtěla.
0: A zároveň vystává jako na povrch mnoho otázek. Třeba by mě velmi zajímalo, co se stane, když třeba ráno pospícháš do práce.
1: Mhm. Vstáváš brzo?
0: Ano.
1: Nemůžeš se probrat?
0: Ano.
1: Tak prostě sáhneš po prvních boxerkách, který najdeš?
0: A jsou to tyhle ty boxerky. Mm-hmm. Ne, no boom, seš v práci, přítelkyně, partnerka není po ruce a tobě se chce na záchod. Co teď? Co máš dělat? To, aby ti ta partnerka ještě k tímhletím boxerkám pod stromeček nebo prostě k narozinám koupila i plenky? jako crazy, no. A třeba to funguje jak jako otisk prstů na iPhoneu, víš, že můžeš nastavit jako 10 prstů a pro jistotu tam mít jako potom ještě třeba někoho z práce jako nastavený.
1: Šéfa!
0: Hej, Péťo, prosím tě, potřebuji na záchod, tady pípneš mi prstík.
1: A nebo na milenky, no ještě.
0: Nebo na milenky, no. Nebo prostě, já teda nesouhlasím s tímhletím, ale najít si třeba někoho z práce, jako za přítelkyni. Protože pak jste z práci spolu a případně může vždycky můžete poprosit, přítelkyně pípne a jdete na záchod.
1: No nevím, tenhle ten vynález je asi...
0: Flop. Ale tak dejte nám klidně vědět, 724634634, jestli byste takovýhle boxerky uvítali, zda nikoli. To je Zara Larsson, její Midnight Sun. Morning

0: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
2: Pojistky na auta, životka i hypotéky už mají všichni.

0: teď na fajnradio.cz. Na internetu je hodně věcí.
1: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
0: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Sleduj Fajn.
1: Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
2: Obyvatelé části Vídně, kteří byli 4 dny bez teplý vody kvůli plánovaný odstávce, dostali od města poukaz na vstup na koupaliště. Radnice tím chtěla lidem zpříjemnit nepříjemnou situaci během letních veder. Voucher mohli využít na městských koupalištích jako formu kompenzace za omezení. Instalatéři z Michiganu při opravě potrubí objevili snubní prsten, který byl ztracený celých 10 let. Díky příspěvku na sociálních sítích se podařilo najít jeho majitelku a šperk jí krásně vrátit. Internet konečně odhalil identitu ženy z virálního momentu, kde SpongeBob a Patrick přestavovali její obličej. Realitní makléřka se jmenuje Janet a z nenápadné fotky je tak rázem meme hvězda. Další důkaz, že na internetu může z 5 sekund vzniknout celebrita i bez vlastního přičinění.
1: Fajn.

0: Zborci, je tady pátek, je tady ráno, je tady 8. hodina raní a je tady Morning Boost, který pokračuje.
1: Při pátku takhle ráno rozhodně nemůžeme zapomenout na to, že vyšla nová hudba, takže to si všechno za malý okamžik ukážeme. A taky, je něco, co vám připadá strašně nelegální, ale zároveň je to absolutně legální, to probereme.
0: Tohle za chvilku, do té doby třeba Kamrat jeho Be Mine nebo Beberek Shafateless, New Religion. Hezký ráno.

0: Ladíte páteční Morning Bush na fajnu 10-8 minut před po 8 hodině. Beberek Faithless, jejich New Religion.
1: Co je naprosto legální, ale když to děláme, tak nám to přijde nelegální. To je otázka.
0: Otázka, na kterou já mám třeba odpověď takovou, že já mám kolikrát pocit, že je nelegální platit jako vysokýma bankovkama, když je teda jednou za čas jako mám. Že fakt jako pokaždý, když vytáhnu prostě, já nevím, tu tisícovku, tak ta paní prodavačka už tam je kouká. To ses úplně, víš co, a už se fakt jako cítím špatně za to. Co ty?
1: Za mě to je, když jdu třeba do Kauflandu, a mám s sebou takovou tu plastovou taštičku Tesco. Prostě. A teď jdeš na tu pokladnu za tou paní, ona ti to markuje, ty tam vytasíš tu Tesco taštičku a začneš ten nákup z toho Kauflandu dávat do té Tesco taštičky.
0: A paní, takže konkurence, jo, takhle. Cože jste zavítali k nám?
1: Jako to mi přijde absolutně nelegální, přitom je to legální.
0: No, mě třeba ještě napadá, nevím, projet semafor na červenou.
1: To je nelegální. Lidi, 724634634, pojďte dát vědět, co vám přijde nelegální, ale přitom je to absolutně legální.
0: Do té doby třeba Alex Warren, jeho Passenger nebo Harry Styles. Pojďte dát vědět. Morning Boost.
2: Hudba, co tě vytáhne z postele. Fajn.

0: Kellyho stovky let na fajnu, 17 minut po 8 hodině. Dámy a pánové, před malou chvilkou jsme nakousli téma, jestli máme něco, co působí hrozně nelegálně, ale je to legální. Třeba já jsem zmiňoval, že takový jako placení vysokýma bankovkama, to mi přijde velice nelegální. Je to legální samozřejmě, že jo, jak jinak. Wendy, ty jsi řekla tu tašku.
1: Jít s taškou Teska třeba do Kauflandu, nebo nějaký jiný jako zase obchod, který tady máme.
0: Pojďme se podívat na to, co píšete vy. Já tady mám třeba zprávu platit daň z dědictví, platit daň z nemovitosti.
1: Aj.
0: Jakoby. Sezení na záchodě s telefonem. No, tak to když jako zjistí moje přítelkyně, tak to je snad nelegální. Pak tady mám ještě zprávu. Teď jsem to ztratil. Čau, když se někdo jde nasnídat jídlem na ochutnávku například Globusu.
1: Ale jako chápu si. Ok, hele, je tady ještě třeba odejít z práce dřív.
0: Oj.
1: Ale jako to je vždycky takový jako nelegální pocit trošku.
0: Mega.
1: Sníst v obchodě rohlík a zaplatit ho až u pokladny.
0: A nebo ho nezaplatit vůbec, to už pak
1: to
0: ale je nelegální.
1: Je nelegální.
0: Nebo se napít v obchodě jako už dřív jako té vody. Víš, máš se na to řízen. Mega.
1: Nebo ještě usnout v letadle a probudit se půl hodiny před přistáním, píše Klárka.
0: To je nelegální. To je cestování časem, to, úplně... to ještě nikdo nevymyslel, pozor.
1: Ok, díky moc za vaše zprávy.
0: My pokračujeme dál za malý okamžik. Yes,
1: please. Jejich sugar.
0: Tenhle song za malý okamžik. Pak mrkneme na dnešní New Music Friday, na songy, který právě dneska při pátku spatřili světlo světa. Morning Boost. Fajn.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Vědku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Jisk Scandinavian Sleeping and Living.
4: Jsme mladí
5: a neklidní.
4: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
6: Piráti, jdeme! Ahoj!
5: Kdo si hraje nezlobí, ne?
4: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko! Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
7: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Fajn, vždycky hot, vždycky hity. Baby, poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz

0: Miley Soldier, to něco nám dohrálo tady při pátku na Fajnu. No a co by nám mohlo hrát nově? Pojďme se na to podívat.
1: Vzhledem k tomu, že je New Music Friday, máme tady novinku, kterou vyprodukovala samotná Pam Rabbit. A dost silně Nebo nám dává, ať se soustředíme v jejím novém songu Soustřed se. Pam začínala tady u nás na Fajnu jakožto Next Generation a podívejme se, kde je teďkon. Hre dělá prostě předskoka na tom kvímu samotnému Youngbloodovi třeba. Jako fakt jsme na ní pišný. Na koho jsme taky pišný? To je samozřejmě třeba tenhle ten DJ.
0: Tak tohle na léto je naprostej banger. Tohle to je song s názvem Human, David Guetta na featu John Martin.
1: Já bych jenom chtěl dodat, že někteří šťastlivci už tenhle song mohli slyšet. A to přesně před 10 měsíci na Tomorrowlandu, kde právě tenhle song zahrál David Guetta a John Martin naživo. A teď z toho udělali single a můžeme si to poslouchat kdy a jak chceme.
0: A díky za to.
1: Mega. A hodí se to. Pojďme dál, máme tady ještě tohlenčto. Vím o tobě tak málo, ale asi mi to za to stojí. Lepší rána mi uživo. Tohle to je novinka, kterou má na svědomí Rohony, taky kluci z Gufrau. Je to pro mě trochu nový. Můžu jen hát. Novinka s názvem Láska na život. Vím o tobě tak málo, ale asi mi to za to stojí. By the way, kluci z Gufrau budou u nás na Zrčích, na naší fajn lodi, na naší party lodi, kde zahrajou. Tak uvidíme, jestli zahrajou i tuhle novinku. Jinak tyhle songy už teďko najdete na Spotify nebo Apple Music podle potřeby. My pojďme dál do našeho playlistu, kde se objeví teďko taková Taylor Swift nebo Dominic Fike. Tak po dobrý ráno. Nejvíc hudby pro vaše ráno. Morning Boost.

0: pokud už jste i vy při pátku takhle faded, nejste v tom sami. Alan Walker, jeho faded na fajnu. 8:45. Pokračujeme dál za malý okamžik s tímhletím. Teddy Swims, jeho Mr. Know It All. Na naší páteční krasojízdu. Ale tím to rozhodně nekončí. Ba naopak, bude tady třeba ještě tento zpěvák či rapper, textař.
1: Trošku si zaspomínáme.
0: Ano. Zasmutníme možná někteří.
1: Juice WRLD, jeho Lucid Dreams.
0: Taková nostalgický okýnko ještě na malou chvilku, než se tady rozloučíme a přenecháme mikrofon naší moderátorce a kamarádce André Kaučky. Teď jakože nám kejve hlavou, jakože dobrý.
1: Ale jakože jsme kamarádi.
0: No, a já jsem to řekl jen tak, jako by se neřekl. Tak tohle za chvilku, hezký ráno. Morning Boost.
2: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
3: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být svědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
5: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku Last Minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
6: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
7: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.

0: Trošku smutný, ale přesto dobrý. Juice WRLD, jeho Lucid Dreams na fajnu. 7 minut před 9 hodinou. Znamená to pouze jedno jediné. Morning boost pro dnešek u konce. Páteční jízda. Ranní jízda u konce. Dneska jsme zjistili opět spousta věcí. Zjistili jsme, co je nelegálně legální. Taky, že influencer Klavikulár zase přestřelil a teďkon proto, že se s ním údajně nechtějí líbat holky, jsou podle jeho názoru všechny lesby. Taky jsme zjistili, že jistý japonský vynálezce vynalezl boxerky pro muže, který jdou otevřít pouze na otisk prstů vaší přítelkyně. Mm-hmm. Co bude dělat v práci?
1: Když si je omylem vezme, nevíme.
0: My víme ale, že teď na čase se rozloučit, popřát vám hezký víkend.
2: Prosím vás, můžete už jít domů?
0: Jo, rádi.
1: Ne, počkej, tak jako za tohle tady ještě bude.
2: To je hrozný, se vykecáváte, vy se neumíte jenom
1: rozloučit. No, tak to je to kamarádství, no, jak jsme vám říkali, jo, 10 minut zpátky.
2: No. Jo, už je to moje prostě, čau.
0: Jak tvoje? Ještě 6 minut, tady můžem mluvit.
1: Takže 6 minut.
0: Wendy, jak se máš?
2: Hele, dobrý, co ty?
0: Já si můžu dělat o víkendu.
2: Mamma mia.
1: Mějte se krásně, čekis. Ahoj.
3: Muchas gracias, afición. Ještě para vosotros.
4: Vždycky hot, vždycky morning. Morning Boost. Morning Boost.

0: už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
2: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Jak zní příští generace domácích hvězd? Pojď to zjistit společně s námi.
4: Čau, tady Sofian.
5: Ahoj, já jsem Pam Rabbit.
3: Posloucháš Fajn Radio? Osobní tipy na songy od mladých českých hvězd.
6: Od pondělí do čtvrtka.
3: 8 večer. Next Generation. Přidáš se?
6: Jsme online.
3: Jsme na DAB+.
6: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
7: Společnost Temu už přišla na to, jak obejít Evropskou unii, která od července zavedla clo, aby omezila levné nákupy. No nakonec přesunuli zboží do evropských skladů, takže zásilky se tváří jako lokální a část poplatků obchází. Levné nákupy tak nekončí, jenom mění způsob, jakým se dostávají k zákazníkům. Romantika s nečekanou dohrou. Dvojice influencerů vylezla na vrchol Empire State Building, kde muž požádal partnerku o ruku. Krátce po zásnubách je ale zadržela policie. Podle úřadů se na střechu dostali neoprávněně. Natáčet videa už dneska nestačí. Novej žebříček Forbes ukazuje, že nejúspěšnější čeští youtubeři vydělávají hlavně díky vlastním značkám, e-shopům nebo spoluprácím s firmami.
6: Music Boost. Music Boost.
3: Music Boost. Andrea Kautzka. 5, 4, 3, 2, 1.
8: Pane bože, my jsme to zase zvládli. Já jsem z toho normálně dojatá. Lidi, my jsme přežili všechny ty náročné dny v tomhle pracovním týdnu a jsme tady. Je tady pátek. Život má zase smysl. Startuje dnešní čtyřhodinový Music Boost, minuta po 9. hodině, Andra za mikrofonem. No a jak slyšíte, tak s dobrou náladou. Jdem na to.
6: Music Boost.
3: Gimme five. Fine.
8: Dnešní Gimme 5, 5 songů na rozjezd, startuje Lil Nas X, jeho Star Walking. Hezký dopo.

0: Music Boost. Give me five.
1: Fine.
0: Music Boost. Give me five.
1: Fine.

0: Rudimental, taky Kalitych, All I Know. To je song, který nám dneska uzavírá Gimme Five na Fajnu. Co všechno ve svém životě slavíte? Tak asi víme, že nějaký narozky, svátek, Vánoce, Velikonoce, možná někdo i Valentín, ale myslíte si, že by se třeba mohli začít slavit rozchody nebo rozvody? Jakože jestli třeba není na čase vytvořit si k těmhle negativním zkušenostem trošku jako jiný přístup. Co myslíte? Jedna známá zpěvačka totiž tuhle novinku teď vykopla v jednom rozhovoru, má to docela úspěch a mě to taky jakoby přivádí vlastně k různým myšlenkám a musím říct, že se mi to docela líbí. O koho přesně a o co jde, to si za chvilku povíme a mezi tím stihneme i skvělý playlist. Talk to me, tohle skvělej Damiano David. Taky G-Show a Zaynich Eyes Closed. Takže tyhle dva songy a pak se rozvedem.
1: Fajn rádio. Léto bez scrollování. My vybíráme tracky, ty řešíš život.

0: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
2: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
3: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
4: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
3: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
4: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
3: Více info v restauracích.
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
6: My name is Somber.
7: What up, it's Kehlani.
8: Hey, it's Taylor Swift.
9: Back to the hits.
10: Right, babe.

Předevčírem Calvin Harris v Ostravě na Beat for Love, dneska v Eteru Fine Radio. Přesně o půl desátý. No, my se teda jdeme rozvádět. Co kdybychom rozvody a rozchody začali oslavovat? Místo takový ty klasiky, jak brečíte doma u televize, nebo brečíte kámoškám do telefonu, v ruce máte zmrzlinu. Prostě takový to utrpený období. U nás ty rozchody opravdu vypadají tak, že to je vlastně takový jako, jo, ona teď prochází rozchodem, proto je teď tak špatně oblečená, špatně učesaná, proto pořád brečí. Proč jsme se vlastně jako společnost naučili vlastně, že rozchod znamená něco ultra jako špatného? Jennifer Lopez, prosím vás, teď v jednom rozhovoru rozjela debatu o tom, že si vlastně naopak myslí, že rozvod je výzva k dobrý oslavě, že je potřeba tohle změnit v celé společnosti, prostě žádný plakání, ale prostě uspořádat oslavu se vším všudy. To neznamená, že máte jakoby odkládat ten smutek, vy se normálně jako doma vybrečte do toho polštáře, ale pak normálně pozvěte kámoše, objednejte dort, prostě udějte oslavu stejně jako se dělá narozeninová, tak akorát rozchodová. Svým způsobem to dává smysl, protože se vždycky jakoby vzdáváte něčeho jakoby špatného, co vám v tom životě neslouží, jo? A pak jdete dál většinou k tomu lepšímu. Většinou. A já jsem si říkala, že když to teda jako rozdala Jennifer Lopez, tak si představte, jak musel vypadat její nedávno ještě rozvodový vlastně tenhle oslavový rituál. Takže chce to dobrý dort, pozvat holky, pozvat samozřejmě striptéry a dobrý kluky. Prostě narozeninová oslava tak trošku jinak svým způsobem. To znamená, vyzývám vás, jestli procházíte teď nějakým rozchodem, nějakým plným obdobím, nebo vás to bude za chvilku potká. Pojďme to zkusit tentokrát jinak. Udělejte z toho prostě pařbu století. S dobrým vínem v ruce. Ideálně tam můžete pak třeba číst blbý zprávy toho daného partnera, se kterým se rozcházíte. Prostě udělat opravdu jako rozlučku se všem všudy. Možná je tohle budoucnost všech vztahů, dámy a pánové.

0: Stateside, tohle je Zara Larsson, taky Pink Panthersis. Never met a Swedish girl, you say. No one treats me this way. Are all boys I hear the same? Tohle je dnešní páteční dopoledne na Fajnu. No a já vám řeknu něco. Tak to ono, ty rozchody, rozvody, oni už jsou u nás slaví. My jsme to jenom asi nevěděli. Jennifer Lopez minulý týden v rozhovoru oznámila, že by si přála, aby společnost začala rozvody slavit. Normálně se všem všudy. Dortíček a přátelé a dobrá hudba, a dobrý DJ a podobně. A já jsem myslela, že opravdu se to jako neděje, ale napsal nám Tomáš. Ahoj, rozchod se u nás už nějakou dobu slaví, není to nic novýho. Dělám taxíka, často vodím lidi, co slaví každoročně rozchod. Vezl jsem dokonce člověka, co si na tom založil malý podnikání a zařizuje lidem celovečerní akce. To prosím vás, nejenom, že teda existuje nějaký člověk, nějaká firma, která vám to celý ještě zařídí. Někdo to dokonce slaví každoročně. No to je ještě jako jiný unikát, to je úplně jiný level. A já si myslím, jo, proč ne, pojďme do toho. Jenom si říkám, jako jestli musíte slavit vždycky ten jako poslední vztah, nebo všechny vztahy, jako výročí každého bývalého vztahu, to abych teda docela se kopla do zadku. To musím říct, že jako opravdu je konečně co slavit, jo? Dobrý pátek, najednou už mám jiný plány. Music Boost. Music Boost.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, ta se vyplatí.
2: Necítíte se dlouhodobě dobře? GenX odhalí problém s krve. GenX. Laboratorní vyšetření bez čekání. Výsledky okamžitě. GenX.cz.
3: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
4: Ale grepák, jsem Richard Topat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
5: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
6: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, CZ.
7: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

Blink Twice, Šabuzí, taky Mal Schmidt. Páteční fajn. Time flies, so don't blink twice. Ještě dneska, zítra, prosím vás, můžete stihnout v Ostravě letošní festival Beats for Love. Já musím uznat, že podle line-upu je to podle mě asi nejsilnější ročník. Má to prosím vás 18 stagí. Jakože, halo, mama mia, vy si můžete vybrat, kam můžete, 18 stagí, to je vlastně je i těžký si vybrat, protože v jeden moment hraje třeba několik vašich oblíbených DJů a vy prostě musíte se jako rozhodnout. Nebo dát chvilku toho, chvilku tam toho. Včera tam byl třeba Marshmallow, předevčírem Calvin Harris, ježišmarja, to jsou velký jména. Dneska prosím vás třeba skvělej DJ Dimitri Vegas, nebo taky DJka Lily Palmer. Prosím vás, najdete tam hodně velkých jmen, ale taky i začínajících DJů. A myslím si, že jestli nemáte ještě nějaký program, tak se vyplatí si ještě takhle narychlo koupit lístek, lístky ještě jsou, a dorazit do Ostravy. My tam máme našeho moderátora Jindru Žampika, dneska se k němu dokonce přidá i naše Kristýnka z odpoledne a dělají pro vás rozhovory, takže se snažíme i prostřednictvím sociálních sítích Fajn Rádia tu atmosféru z Beats for Love na vás jakoby přenést. Takže jestli to nestíháte nebo máte jiný plány, tak si dávejte naše sociální sítě, a nebo tam za nima jeďte fyzicky. Posloucháš Fajn.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
2: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se

0: Fine Socials.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Sleduj Fine.
1: Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
2: V Česku přibývá případů extrémní agrese u dětí a teenagerů, někdy označovaný jako zážitkový násilí. Motivací bývá adrenalin spíš než konflikt. Odborníci upozorňují na vliv sociálních sítí a posun hranic toho, co je pro mladí lidi přijatelný chování. Praha znovu řeší pojmenování stanic budoucí linky metra D. Komise navrhla úpravy, aby názvy víc odpovídaly místům. Třeba Olbrachtová by mohla být Ryšánka. O oficiálních názvech rozhodne rada města. Linka se zatím pouze logicky jenom staví. Klimatická krize ovlivňuje i rozhodování o založení rodiny. Podle odborníků má část mladých lidí obavy z budoucnosti natolik silný, že děti raději vůbec neplánujou nebo rodičovství celkově odkládají. Takzvaná klinická úzkost je podle psychologů stále častější.
1: Fajn. Music Boost.
0: Music Boost. Music Boost.
3: Andrea Kautzka.
1: 5, 4, 3, 2, 1. Fajn.
4: Hele, taky se v práci hádáte kvůli klimatizaci? Jakože třeba jeden rád zimu, druhý je normální, třetí rád saunu, jakože je docela takovej chaos v těch kancelářích. Řekneme si, jaká je teda ideální teplota, ať se všichni nehádáme a trošku teda tu klimatizaci a svoje kolegy dneska zdrbneme. Za chvilku One Republic, taky James Hype, Sam Harper, nebo právě teď Alex Warren. Jdem na to!
1: Music Boost.

Tak co si budeme, každý potřebujeme svoji lásku. Need your love, tohle jsou One Republic. Tohle jsou One Republic na fajnu, při pátežím Jožu Bustu. Ale ruku na srdce, všichni jsme si naivně mysleli, že v létě bude nejhorší pracovní téma, jak přežijeme horko. A přitom řešíme, jak přežijeme tu zimu. A ne, klimatizace se s každým kámoši úplně jinak. Všichni, co pracujete uvnitř, tak mi dáte za pravdu, že to občas může být takový náročnější, co se týče třeba kolegů, jo? Že to vyvolává i třeba nepříjemné debaty, že prostě jeden klimatizaci nesnáší, druhý bez ní nedá ani minutu. A když už se najdou dva lidi, kteří klimatizaci mají rádi, tak jeden miluje prostě jenom taky to lehký foukání a druhý k tomu potřebuje skoro sníh. Jo? To vlastně neplatí jenom na pracoviště. Vlastně myslím si, že to můžete řešit i doma, třeba s partnerem nebo spolubydlícím, že prostě jako klimatizace je opravdu jako velký téma. Já se přiznám, že já mám klimatizaci ráda tak jenom jako trošku, jo. Já prostě vždycky jsem nastydla, nachlazená z toho, že říkám, takže já radši klimatizaci úplně nemusím. Já každý ráno přijdu do studia, kde vlastně ranní moderátoři přede mnou naopak, ty milujou prostě, ty jsou tady na Aljašce, jo. Takže tady je prostě skoro minus 3 stupňů, první hodinu se klepu. Takže já si tady tu klimatizaci zase stáhnu, mám tu zase teplíčko, ale pak si jdu udělat kafe na tu chodbu, tam je zima jak prase. A pak jde ten třeba k našemu hudebnímu manažerovi Liborovi Červinkovi do kanceláře a tam je ještě větší zima. To znamená, že já jsem normálně včera musela mít několik outfitů, že když přecházíte, tak na sebe nabalujete i jakoby mikiny a pak to svlíkáte zase cestou zpátky. Jak tohle řešíte vy? 724-634-634. Mám pravdu? Máte taky s nějakým kolegou prostě problém ohledně klimatizace? A jak to třeba řešíte? Protože si myslím, že opravdu jsme si všichni naivně mysleli, že v létě budeme řešit to horko, ale my vlastně paradoxně teď řešíme zimu. Posloucháš

0: Marshmallow, taky Kane Browny, Miles on It. To je páteční Music Boost na Fajnu. Jestli si teď procházíte něčím náročnějším, máte nějaký těžký období v životě, tak pro vás právě bude za chvilku na Fajnu tenhle song. Sice za to asi k ničemu nepomůže, ale prostě jsem to chtěla někomu věnovat a tenhle song si to zaslouží. Believer, Imagine Dragons. Tenhle song pro vás vyšel přesně na moje narozeniny v roce 2017 na 1. února, proto si to pamatuju. Byly to moje narozky a proto je to jedna z nejoblíbenějších písniček od Imagineu. Pořád se tam dokola zpívá o tom, že právě bolest, kterou si teď jako v životě procházíte, vás jednou posílí a díky tomu se právě stanete člověkem, který věří sám sobě. Takže jestli prostě teď máte nějaký prostě neúplně dobrý období, tak to bude dobrý. Zpívá se to v té písničce, tak to prostě musí být pravda.
1: Nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh. Fajn. Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Zatím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

0: Purple Disco Machine, německý DJ na fajnu. Páteční Music Boost. No a vzhledem k tomu, že nám padla 16:45 a po 11:30, tak to si myslím, že je na fajnu. Ideální čas. Jako každý všední den tento čas si dát, co?
1: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy, lubrika pro tvůj den. Fajn.
0: V sexu je důležitá chemie, ale občas taky hořčík, hlavně když vás po 30 chytne křeč.

0: Adoria, tohle je Klok-Klok. My jsme si ho dali krátce před 10:45 na fajnu. Prosím vás, konečně venku song o tom, že máme práci nebrat moc vážně. Máme všichni polevit, ale nepřemáhat se. Stojí za ním Eva Farná, všichni ho vlastně už známe, nemusím ho ani představovat, Perpetuum Mobile. Ale to, co si myslím, že musím ještě zdůraznit, je, že opravdu pojďme polevit, udělat si to kafe, nohy nahoru, jo, trošku jako nepřehánět to v té práci. A jestli za váma přijde šéf, že je trošku nespokojený, nebo jako co to jako děláte, že snad odpočíváte v práci, tak prosím vás, řekněte mu, že to říkala Eva. A jestli něco říká Eva, tak na tom něco prostě bude. Takže my všichni posloucháme Evu a budeme ji poslouchat na fajnu i za chvilku. Music Boost.
1: Atención, señoras y señores!
2: La Tropical Party opět roztančí Smíchov. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical!
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yes!
2: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
1: Awarashar!
3: Jsme mladí a neklidní.
4: Jdeme na to!
3: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
5: Piráti, jdeme! Ahoj!
3: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko! Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
6: Nejlepší ceny měsíce v online shop.cz.
7: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: Ty máš ale velký nápis. Tak to nic. Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
9: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
10: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. Tři patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
11: Letní

Taylor Swift dohrává na fajnu 6 minutek do 11. Co kdybychom zavedli, že vám na začátku vztahu s daným člověkem jeho ex předá složku. Složku, ve kterých bude popsaný jejich vztah. I to dobrý, i to špatný. Máme tu totiž takovou kauzu příběh ženy, která po rozchodu několik měsíců shromažďovala screenshoty, časový osy i seznam údajných prohřešků svého bývalého partnera. A pak to celý dala do složky, kterou poslala jeho nové přítelkyni s názvem Tohle ti jednou udělá taky. Já vím a uznávám, že je to trošku ujetá myšlenka, jo, ale na druhou stranu, víte, kolik času a zlomených srdíček bychom ušetřili? Takže to zase není úplně tak špatný nápad.

0: Instagram, TikTok, YouTube. Fajn.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
3: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Internetu je hodně věcí.
6: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
5: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
0: Instagram, TikTok, YouTube.
5: Sleduj Fajn.
0: Jsme online.
5: Jsme na DAB+.
0: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
7: Máme přesně 2 minutky po 11. hodině na Fajnu, no a ve studiu je Míša.
8: Obyvatelé části Vídně, kteří byli 4 dny bez teplý vody, kvůli plánovaný odstávce dostali od města poukaz na vstup na koupaliště. Radnice tím chtěla lidem zpříjemnit nepříjemnou situaci během letních veder. Voucher mohli využít na městských koupalištích jako formu kompenzace za omezení. Instalatéři z Michiganu při opravě potrubí objevili snubní prsten, který byl ztracený celých 10 let. Díky příspěvku na sociálních sítích se podařilo najít jeho majitelku a šperk jí krásně vrátit. Internet konečně odhalil identitu ženy z virálního momentu, kde SpongeBob a Patrick přestavovali její obličej. Realitní makléřka se jmenuje Janet a z nenápadné fotky je tak rázem meme hvězda. Další důkaz, že na internetu může z 5 sekund vzniknout celebrita i bez vlastního přičinění.
0: Fajn. Music Boost.

0: Fajn.
1: S 11. hodinou na Fajnu pokračuje Music Boost. Skáčeme do další společné hoďky. Andrea stále za mikrofonem. No a taky velký žhavý téma, a to je stěžování si. Prosím vás, proč si pořád a stále na něco stěžujeme? Je to jako naše česká povaha, nebo to dělají všichni? Nějaký psycholog se k tomuhle vyjádřil, tak tady máme zase nějaký racionální vyjádření. Já s tím sice nesouhlasím, trošku si za chvilku teda postěžu. No a doplníme to playlistem. Lady Gaga, taky Zara Larsson, anebo právě teď Harry Styles. Music Boost. Jeho Late Night Talking. Tak užívejte dopoledne, hezky po svým.

0: Jestli milujete seriál Wednesday, tak moc dobře znáte tenhle song Dead Dance, Lady Gaga. A my jsme se ho dali v pátek na fajnu. Já mimochodem máme venku další díl. Posedlý Are You The One, podcast, který najdete na YouTube Fajn Rádia a také na našich sockách. Reality show, která nám do konce července ještě poběží. Několik lidí zavřený v krásný vile, kteří se snaží spárovat podle toho, jak je předem spárovali odborníci. Je to docela zajímavá reality show. Tenhle formát, zahraniční formát, je u nás v Česku úplně poprvý. To znamená, nedívíme se tomu, že to má takový úspěch, že to všichni sledujeme a milujeme to. No a jestli to milujete natolik, že chcete ještě víc a víc prostě a víc, tak Kristýnka s Albertem, to jsou dva moderátoři z Fajnu, ty pro vás ten podcast jednou týdně vždycky dělají. Dělali další díl zrovna včera, to znamená, teď bude venku, takže teď se na to mrkněte, ať prostě vám nic neuteče, protože všechny bizáry, ty my milujeme.
1: Fajn. Tohle je Fajn.

0: zpěvama, kšejí Spotify a tohle taky dnešní Music Boost na Fajnu, který je jako vždycky úplně plný skvělýma songama, prostě plný úplně všeho. No a samozřejmě se songama pokračujeme. Skladba Man Child od Sabriny Carpenter, tu si dáme za chvilku, je to písnička docela dost satirická o všech mužích, kteří jsou sice dospělý věkem, ale chovají se jako malí děti. Man Child vlastně znamená jako mamánek. No tak to si za chvilku dáme pro všechny mamánky. A nebude chybět ani tenhle britský DJ Subfocus, jeho Elevate. Tenhle song vlastně zase nese symboliku toho, že by se lidi neměli nechávat strhávat dolů, měli by být vždycky pozitivní. No tak se, když je ten pátek, o to taky pokusíme. Na Fajnu vždycky. Are you ready for this?
1: Jsme fajn, jsme fajn. Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
2: Please welcome
1: One Republic.
2: One Republic.
3: Hi, this is One Republic.
4: Bruno Mars here, literally, I'm returning for a concert.
5: Hey, I'm Gracie DeBruns.
6: It's Olivia Rodrigo.
7: Hi, we're Blackpink.
4: Welcome to the show.
8: No, dáváme ti na ně lístky.
9: Fajn.
10: Vždycky, ho?
8: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
11: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
12: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
13: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

Dvě minuty po půl dvanáctý. Na fajnu dohrává Luis Capaldi jeho Survive. Přišli jste někdy na to, proč si pořád všichni na všechno stěžujeme? Dneska je horko, no dneska prší, tyjo, snad nebude bouřka. Jo, dneska je hezky, to jo. Ale kdyby bylo o 2 stupně víc, bylo by to lepší. Proč mají Češi pocit, že si pořád musí na všechno stěžovat? Já jsem si fakt vždycky myslela, že to, a myslím si to vlastně pořád, že Češi jsou jako opravdu tomhle jako top, jako number one, že ostatní jako národy to nemají úplně jako tolik jako my. Odborníci teda říkají, že to je teda úplně všude, že je to prostě lidská povaha, protože prej náš mozek od přírody je nastavený tak, že si víc všímá těch problémů než věcí, které naopak fungují. Což jako OK, to dokážu vzít jako v potaz, že spíš vidíte tu negaci, než tu jako pozitivní stránku té věci. Ale proč to musíme pořád říkat nahlas? Pojďme si to klidně myslet pro sebe, ale proč to říkáme nahlas? A to není jenom počasí. To je, když jíme v restauraci, to je, když jsme doma, když si koupíme novou věc. My kolikrát chceme nějakou fakt novou věc, chceme se novou kabelku, strašně se na ní těšíme. A v moment, kdy ji dostaneme nebo si ji koupíme, tak najednou na té kabelce vidíme, co není OK. No, jako ten, jako je krásná ten páseček tady, no nevím, to mohli vyrobit lépe. Takže jako jsem jenom chtěla dát tak jako trošku do popředí tohle téma, zkusme to změnit. Zkusme prostě změnit to, aby se o nás nepovídalo jako, jo, to jsou Češi. To jsou ti, na kteří si prostě na všechno stěžují. Protože když si na něco stěžujeme, tak si ten život pak stěžujeme. No, to dává smysl.

0: Faithless, taky Bebe Rexha. Tohle je dnešní Music Boost na Fajnu. Peťula nám píše, ahoj, myslím si, že Slováci jsou v tom stěžování si horší než my, každopádně stěžování si je naše národní dědictví. Tak jako, dobře, národní dědictví, já jsem myslela, že naše národní dědictví náš klenot je pivo, ale jestli je to stěžování si, no tak okej. I když je pravda, že nejvíce si Češi stěžují právě u piva. Ale oni dostanou ten půl litr a to je vždycky. No, tak ta pěna je trošku spadla. No, to pivo je dobrý, ale je ho docela málo. A nebo, no, jako, tak jako je to dobrý, vypadá to dobře, ale mohlo by to být levnější. A nebo, no, na skleničce nejsou ty kroužky, co tam mají být, takže to asi není úplně jako, ok, jako chutná mi to, ale jako nejsou tam ty kroužky, jo. Jo, a pak vlastně pijou to pivo a stěžují si vlastně i na další věci, politika, manželka a podobně, jo. To znamená, možná je to naše národní dědictví, dobře, tak jo. Tak to teda přijímám a beru to. Za chvilku Ray, její Where is my husband, taky Kato, Johnny, Turn the Lights Off, nebo třeba Black Eyed Peas. Ano, vážení, budeme mít Black Eyed Peas v éteru. A teď všichni, no, Black Eyed Peas, já bych radši mám Direction, jo, ale dobře, tak. No, ježišmarja, aspoň na to rádio si přestaňte stěžovat. Music Boost. Music Boost.
1: Lidl jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
3: Ale grepa, jsem Richard Topat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
4: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
6: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
7: This is Bruno Mars. I'm Lily Bean. It's Sabrina Carpenter. Music. Fine.

0: nejlepší z hitparád.
1: To nejlepší ze streamů.

připomíná, že máme všechno hodit za hlavu. Kato, Johnny, Turlajco. Tak házíme všechno za hlavu, krátce před 12. na fajnu. Že od středy v Ostravě festival Beats for Love, to už víme, to už jsme si říkali. Máte ještě dneska, zítra poslední možnost ochutnat ten letošní ročník, který je fakt slušně nabitej. Skvělá dávka taneční hudby. Ale jestli vás dneska stáhne spíš jako kultura, nějaký klid, tak prosím vás připomínám, že Karlovy Vary na dneska startujou úžasný filmový festival, jako každý rok. To znamená, jestli chcete spíš kulturu, tak do Varu. Trvat bude jako každý rok, a to až do soboty 11. července. Tohle na létu vlastně miluju, ale trošku mi to stresuje zároveň, že je tolik akcí, tolik super akcí, a vy vlastně nevíte, co dřív, něco se překrývá, že jo, teď chcete být všude a ono to nejde, tak jako je to těžký si občas vybrat. Ale zase je super, že si můžeme vybírat. Takže jak chcete strávit tenhle víkend, je čistě na vás, ale tady máte ode mě ty malý

0: sinkne o stůl. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, co se trochu utrhne.
1: Fajn. No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
0: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička?
2: Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy?
3: Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi?

0: Jsme online.
1: Online.
0: Jsme na DAB+. Plus.
1: Plus.
0: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
2: Společnost Temu už přišla na to, jak obejít Evropskou unii, která od července zavedla clo, aby omezila levné nákupy. No nakonec přesunuli zboží do evropských skladů, takže zásilky se tváří jako lokální a část poplatků obchází. Levné nákupy tak nekončí, jenom mění způsob, jakým se dostávají k zákazníkům. Romantika s nečekanou dohrou. Dvojice influencerů vylezla na vrchol Empire State Building, kde muž požádal partnerku o ruku. Krátce po zásnubách je ale zadržela policie. Podle úřadů se na střechu dostali neoprávněně. Natáčet videa už dneska nestačí. Novej žebříček Forbes ukazuje, že nejúspěšnější čeští youtubeři vydělávají hlavně díky vlastním značkám, e-shopům nebo spoluprácím s firmami.
0: Fine. Music Boost.
3: Music Boost.
4: Music Boost.
0: Andrea Kautzka.
3: 5, 4, 3, 2, 1.
0: Fine.
5: Music Boost skáče do čtvrtý, zároveň poslední hodiny. Zvládli jsme to nejnáročnější při pátku a to je dopoledne. Za chvilku budeme doma, za chvilku rozjedeme nějaký víkendový příběh. Nebo třeba už ho rozjíždíte a posloucháte v autě na cestě, nevím, někam na výlet, na chatu, na festival, kamkoliv. Ať děláte cokoliv, dělejte to nejlíp, jak dokážete a poslouchejte, fajn.
0: Music Boost.

Alex Veron, jeho Passenger. 2 minutky do 12:15 odpoledne na Fajnu. Nezapomínáte v práci kontrolovat, kolik je tam stupňů? Protože u běžní kancelářské práce je podle pravidel horní doporučená hranice 27 stupňů Celsia. Jakmile je to prosím vás vejš, tak by na pracovišti se mělo uspůsobit ty podmínky vlastně pro vás. Zaměstnavatel by se o vás měl prej postarat. Buď třeba nainstalovat klimatizaci, koupit větrák. Já jsem teď dokonce četla, že to je velký špatný s těma větrákama klimatizací v Česku, že se nedej skoro sehnat. Všechno je samozřejmě logicky vyprodaný, protože ty teploty, co teď jsou v posledních dnech, to je šílený. No ale dávejte si pozor, protože máte možnost odejít když tak dřív domů. My máme klimatizaci, takže já tady prostě vždycky musím být od 9 do 13, jo. Ale kdyby náhodou třeba nějaký moderátor tady nebyl ten čas, který by měl být, tak je to pravděpodobně tím, že by tady bylo 27 stupňů vejš. Takže vy kontrolujte i tu svoji práci. Dokonce jsem se dočetla, že někteří z vás dostávají od zaměstnavatele zmrzlinu, když jsou velký horka. A to se mi mega líbí tenhle nápad. Já chci taky zmrzlinu. Proč nemáme zmrzliny? Vydržte, já si to jdu zařídit a mezi tím vám něco pustím.

The Door, tohle je tedy svým sole dnešní páteční odpoledne na fajnu. Přišla nám do studia zpráva, že je potřeba to nějak rozproudit. No nevím, co přesně to znamená, ale asi to může za chvilku znamenat tohle. Jestli potřebujete k tomu, abyste se rozproudili jako nějaký dobrý beat, tak já vám ho tam dám. Rudimental, taky John Newman. Remix songu Feel Love. Tak co, stačí?

0: víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
5: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
6: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
7: My name is Somber.
8: What up, it's Kehlani.
9: Hey, it's Taylor Swift.
10: Back to the hits.
11: Right, babe.

0: Justin Bieber, taky Nicki Minaj, Beauty and Beat, to je pecka, kterou jsme si dali dvě minutky po půl jedný na fajnu. No a protože ne všichni posloucháte Music Boost celý 4 hodiny, takže ne všichni stíháte tu vždycky každodenní lubriku, tak ten, kdo nestih, tady je.
1: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy. Lubrika pro tvůj den. Fajn.
0: V sexu je důležitá chemie. Jo, ale taky hořčík, když vás po 30 chytne křeč.

0: jeho Sally. Tohle je dnešní páteční Music Boost, který se ale pomalu, ale jistě chýlí ke svému konci. No a já jsem včera zavedla takovou naši novou tradici, že poslední song vždycky někomu budeme věnovat. David Guetta, jeho Memories. To jsem se rozhodla věnovat všem, kteří prostě bohužel za daných okolností budete muset tenhle víkend být v práci. Jo, já si myslím, že to je spravedlivý rozhodnutí, protože ostatní prostě mají volno, ale ten, kdo nemá, tak má aspoň písničku v rádiu. I to je dobrý, ne? Music Boost. Music Boost.
1: Fajn. Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
2: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. I já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Jsme mladí a neklidní.
4: Jdeme na to!
3: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
4: Piráti, jdeme! Ahoj!
3: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
5: Každou neděli dopoledne na Nově.
3: A poprvé v Příbrami.
6: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl. To se vyplatí.
8: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.

Sakra lidi, je pátek a všichni tu, tu, tu, tu, tu, tu. Skvělej David Guetta, jeho Memories, to je song, se kterým se loučíme, náš poslední song, a já musím říct, že jsem ráda, že je to zrovna tenhle, protože je prostě nabitej. Fakt mě nenapadlo jiný slovo, prostě nabitej, je prostě dobrý, protože celou dobu jsem si tady prostě trsala a říkala jsem si, jo, oni si taky určitě trsají. A jestli ne, nechci o tom vědět. Já vám děkuju za 4 společné hodinky, zvládli jsme páteční dopoledne část odpoledne, no a užijte si víkend. Krásný víkend, navíc pokud se nepletu, je prodloužený. Tak si to mega užijte a tím pádem se slyšíme až v úterý. V úterý od 9 do 13 Music Boost bude opět s Andreou startovat, to se nebojte. Ale nebudeme předbíhat. Užijte si víkend třeba nějakým výletem, festivalem Beat for Love nebo třeba filmovým festivalem v Karlových Varech, nebo letíte možná k moři, nebo neletíte nikam, nebo jste budete jenom doma na zahrádce nebo na balkoně, to už je vaše věc, vaše rozhodnutí, ale to bude cokoliv, mega si to užijte a dělejte to nejlíp, jak dokážete. Jo, a v úterý budu zase jenom vaše. Tak ahoj.

0: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky, skvělej mood non-stop. Stop, stop.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: 3, 2, 1.
1: Fajn.
0: Už za chvilku, Kristý.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
5: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
0: Pojistky na auta, životka i hypotéky už mají všichni.

0: právě teď na fajnradio.cz. Hudba, kterou chceš slyšet.
1: Lidi, který chceš vidět.
0: A moderátoři, který už vidíš možná až moc.
1: Fajn Socials.
0: Instagram, TikTok, YouTube.
1: Sleduj Fajn.
0: Jsme online.
1: Jsme na DAB+.
0: Jsme v aplikaci Radia.cz.
2: Tři minutky po jedný odpoledne, to je čas se něco dozvědět společně s Míšou.
3: V Česku přibývá případů extrémní agrese u dětí a teenagerů, někdy označovaný jako zážitkový násilí. Motivací bývá adrenalin spíš než konflikt. Odborníci upozorňují na vliv sociálních sítí a posun hranic toho, co je pro mladí lidi přijatelný chování. Praha znovu řeší pojmenování stanic budoucí linky metra D. Komise navrhla úpravy, aby názvy víc odpovídaly místům. Třeba Olbrachtová by mohla být Ryšánka. O oficiálních názvech rozhodne rada města. Linka se zatím pouze logicky jenom staví. Klimatická krize ovlivňuje i rozhodování o založení rodiny. Podle odborníků má část mladých lidí obavy z budoucnosti natolik silný, že děti raději vůbec neplánujou nebo rodičovství celkově odkládají. Takzvaná klinická úzkost je podle psychologů stále častější.
4: Fajn.
2: Je tady páteček a taky Kristý a váš fajn warm-up. Jsou před náma čtyři hoďky, který si pořádně užijem a jak já vždycky říkám, v pátek je potřeba se naladit na ten víkend. Vždycky vás vyzývám, ať někam vyrazíte, to znamená i tenhle víkend a já vám k tomu pořádně dodám energii s dobrýma songama. Pojďme na ten první z nich hned teď, Only Cheerleader. Právě teď, tady na fajnu.

same. Ideální soundtrack na pátek. Pink Panthers a Zara Larsson, jejich společný Stateside. Tady na Fajnu páteční odpoledne. A představte si, že byste museli každý den vídat svého ex. Rozejdete se, řeknete si, že potřebujete prostor, že se nějakou dobu neuvidíte a pak v pondělí ráno společně nastoupíte do práce. Přesně tohle zažívají totiž třeba hollywoodský hvězdy. Jennifer Lopez a Ben Affleck spolu dokončovali společný film ve chvíli, kdy se jim rozpadalo manželství. A to musí být tak divný, protože oni se rozejdou, ale stejně spolu tráví každý den. A ještě se u toho musí tvářit, že je všechno v pohodě. Já bych podle mě nezvládla ani skupinový projekt do školy, natož 8 hodin v práci, nebo romantickou scénu před kamerou. Tak mě zajímá, zažili jste někdy situaci, že jste po rozchodu museli, fakt jste neměli na výběr, ale museli jste vídat svého ex, třeba ve škole, v práci nebo někde jinde? A jaký to bylo? 724-634-634, to je to číslo, kam chci vaše příběhy, prosím, napište mi je. No a za odměnu další song, DJ O, End of Beginning. Trošku emocí tam hodíme. Jdem na to.

0: Boy Rave a jejich Wave. Doufám, že tenhle song vás hodil pořádně do pohody takhle při pátku, protože pohodu teď trošku narušíme. Já jsem se vás totiž ptala, jestli jste někdy byli v situaci, kdy jste museli pravidelně, třeba každý den, vídat svýho ex. A očividně takový situace zažívá spousta lidí, protože těch zpráv je tady spousta, tak pojďme na ně. Tady, něco podobného jsem zažil s ex skoro 2 roky po rozchodu, protože jsme se nesnesli jako lidi, ale tečka, jak říkají mama Mie, a.k.a. štípání dříví, prej bylo dobrý, takže se pravidelně scházeli několikrát týdně, než si našli někoho jiného. No ale tak to je jiná situace, k tomu jste nebyli donucený, to jste dělali dobrovolně, to neberu. Pak tady máme, nestalo se mi to ve vztahu, ale s úhlavní nepřítelkyní. Pohádali jsme se, protože mi brala moji kámošku a viděli jsme se všechny každý den ve škole. No tak i mimo vztahy můžou zažívat takovýhle situace, jasně. Lucka píše, že chodila s jednou holkou 5 let a ta má teď 2 děti s jejím bratrancem, se kterým doslova vyrůstala. To je zajímavý vývoj situace. Tady na to všichni koukáme, jak, no, to, život píše příběhy, tak to bych k tomu řekla. Michal taky píše, že to zažil, pracovali po rozchodu ve stejném nákupním centru. Neustále museli chodit kolem sebe, píše, bylo to peklo, kdo totiž jednou opravdu miloval, miluje navždy. Říkám, je tady těch zpráv raketa, já vám za ně hrozně moc děkuju, klidně pište ještě dál, možná si je ještě dáme v dalším povídání, uvidíme, kolik jich ještě přijde. Teď už ale další song, za chviličku třeba Topic, Fireboy, DML, Nico Santos, Party. Tak za chvilku. Turn up hit music. Fajn.
1: Víc hudby, víc hvězd, víc fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
2: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, ta se vyplatí.

nádherná romančárna Dave Thames, jejich Rain Dance, takhle při pátečním odpolku na Fajnu. Jestli právě sedíte v práci, už jste někdy v práci scrollovali nabídky pracovních portálů? Neříkejte, že ne. Ne, že byste nutně rovnou chtěli dát výpověď. Jenom jste se chtěli tak trošku podívat, co kdyby náhodou existovalo něco lepšího. A podle nového průzkumu v tom rozhodně nejste sami. Jestli jste někdy v práci hledali novou práci v rámci pracovní doby, tak fakt v tom nejste sami, protože o změně práce letos tenhle rok přemýšlela víc než čtvrtina Čechů. Nejčastější důvody, jasný. Plat, šéf, atmosféra, no a nebo ten nepříjemný pocit, že kolega vedle vás bere za stejnou práci víc. A vlastně se tomu nejde divit, protože dneska už lidi nechtějí jenom tu vyšší výplatu. Chtějí taky práci, kam se nebudou muset v pondělí přemlouvat jít. A to je pochopitelný, protože 8 hodin denně, někdy i víc, někdy třeba 12, je fakt dlouhá doba na to, abyste ji trávili někde, kde jste nešťastný. Takže mě zajímá, když jste naposledy měnili práci, co vás k tomu donutilo? Byl to plat? Šéf? Co vás k tomu donutilo? Napište mi 724-634-634. Podělte se se mnou o důvody. Třeba jsou i nějaký bizarní. Někoho k tomu mohl donutit třeba špatný kolektiv, co já vím. Přesně to mě zajímá. Pište mi všechny vaše důvody a mezi tím další song One Republic a jejich nejnovější hit Need Your Love. Tohle potřebujeme právě teď.

0: Další romantiárna za náma. Lady Gaga, Bruno Mars, jejich krásný duet Die With A Smile. Takhle při pátku. A já jsem se vás ptala, když jste naposledy chtěli změnit práci, z jakých důvodů. Přesně se tady objevují klasické důvody, jako plat, čas, to je jasňačka. No a tady potom máme zajímavou zprávu. Mára píše... Ahoj, nejhorší kombinace je, když po pár letech prokoukneš šéfa, jaký je to ulhánek a ještě mu vidíš do karet. To už tě tam nic nedrží a vlastně chceš co nejdřív pryč. Máro, zdravíme, díky za zprávu. Doufám teda, že tuhle toxickou práci už si změnil, respektive toxickýho šéfa, a že máš nějakého netoxického. Ondra ten píše, že právě taky odešel kvůli šéfovi, že jeho šéf byl totální mikromanažer. Kontroloval i jak dlouho je na záchodě a že mu jednou vytknul, že moc nahlas kliká myší a ruší tím open space. To je už trošku moc, ne? Chápu v takovém případě naprosto, že ta změna práce byla oprávněna. Já vám děkuju, pokud uvažujete o změně práce, jděte do toho, nikdy nevíte, kam vás život zavede. Ne, teď jsem možná někoho tady navedla k něčemu, k čemu jsem neměla. Beru zpátky, rozhodujte se podle sebe, neberte moje rady v potaz. Radši vám pošlu další song, to umím asi líp než radit. Jason Derulo, Savage Love, tenhle letní track, který si užijete, zatančíte, ruku z okýnka, vlasy do vzduchu, tak za chvilku, tady na Fajnu.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
3: Ale grepák, jsem Richard Topat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
4: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

odpoledne, páteček, ten nemůže být jiný než fajn a ještě, když nám k tomu právě dohrál Sombr a jeho Homewrecker. Když jde o úklid, existují dva typy lidí. Ty, co nikdy nemůžou nic najít, a pak ty, co při úklidu najdou i věci, o kterých už třeba ani nevěděli, že existují. Jedna uklízečka v pražském hotelu teď ale tohle posunula na úplně jiný level. Při úklidu pokoje totiž našla 100 000 korun. A já mám otázku. Jak můžete zapomenout 100 000 korun? Já když někde nechám nabíječku, tak to o tom vím třeba do 10 minut a pak o tom přemýšlím ještě další týden, pokud se pro ní nemůžu vrátit, nebo pokud už jí mezi tím někdo ukrad. Takže já si představuji jenom toho majitele těch peněz, jak sedí doma. A možná ani tu tašku neotevře. Já jsem původně chtěla říct, že otevře tu tašku, ve které mají být ty peníze, nejsou tam a je v šoku, ale on to možná ani neudělal. Kolik peněz ten člověk musel mít, aby mu bylo jedno, že ztratil 100 tisíce? Že si toho ani nevšim, pohodička. Jo, prostě sedí a najednou si řekne, je, počkat, já jsem vlastně zapomněl kufr plný peněz v hotelu. Takže to je dnešní připomínka pro vás, co si z toho můžeme vzít, až budeme uklízet, nebo až budete někde na dovolený a pojedete pryč. Fakt koukněte i do těch šuplíků, i pod postel, úplně všude, protože nikdy nevíte, co byste tam mohli zapomenout, no a nebo co tam nechal někdo před váma. Že by tam třeba před váma takhle někdo nechal ty peníze a vy byste je našli, nebylo by špatný, že? No tak jenom znamení, třeba něco najdete, buď 100 tisíce, anebo aspoň tu nabíječku. A teď, jako když najdete další song. Viz DMC, Bees Honey, Show Me Love, takovej letní vibík, k tomu drinčík do ruky, pojďme na to.

0: Get Love Tied Up. Tenhle track je jeden z posledních týhle hočky, ale nebojte, ještě máme před sebou spousta dalších hodin, protože dneska jsme tady spolu až do 6. No a další hočka je před náma, takže si dáme zprávy a pak zase další tracky. Třeba Becky Hill, David Guetta, Remember. Tenhle party track, který naprosto miluju, takže za chviličku se mnou tady na fajnu.
1: To nejlepší z hitparád.
2: To nejlepší ze streamu.
1: To nejlepší z TikToku.

0: Některé věci potřebuješ vědět, ale nechceš o nich mluvit. Žádné žádanky od lékaře, žádné trapné rozhovory. U GenX.cz si objednáš laboratorní testy na pohlavní nemoci, zajdeš na odběr krve po celé Praze bez čekání, diskrétně, s výsledky a konzultací online. GenX.cz. Česká laboratoř, individuální přístup, zdraví na míru.
1: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
2: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se

0: internetu je hodně věcí.
1: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
0: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Sleduj Fajn.
1: Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz.
2: Dvě minutky po druhé hodině, to nám to krásně vychází, abychom si dali zprávy s Míšou. Obyvatelé části Vídně, kteří byli 4 dny bez teplý vody, kvůli plánovaný odstávce dostali od města poukaz na vstup na koupaliště. Radnice tím chtěla lidem zpříjemnit nepříjemnou situaci během letních veder. Voucher mohli využít na městských koupalištích jako formu kompenzace za omezení. Instalatéři z Michiganu při opravě potrubí objevili snubní prsten, který byl ztracený celých 10 let. Díky příspěvku na sociálních sítích se podařilo najít jeho majitelku a šperk jí krásně vrátit. Internet konečně odhalil identitu ženy z virálního momentu, kde SpongeBob a Patrick přestavovali její obličej. Realitní makléřka se jmenuje Janet a z nenápadné fotky je tak rázem meme hvězda. Další důkaz, že

0: stage.
1: Krásný páteční odpoledne, ještě jednou, tohle je Fajn Warm-up, moje jméno je Kristý a čeká nás další společná hoďka plná top tracků. Taky probereme, jaký je to randit s cizincem, protože léto, to je čas letních románků, tak je podle mě ideální tohle probrat. Probereme vaše zkušenosti, tak už si je chystejte. No a teď už ten track. Becky Hill, David Guetta, jejich Remember. Úžasná věc, já to miluju, pojďte si se mnou zatancovat, užít si to a tenhle

Faith McRae, tahle nádherná kanadská zpěvačka a její song Just Keep Watching. Právě teď u nás na Fajnu. Máme červenec, 3. páteček, to znamená, že možná vyrazíte někam do ulic, možná jste na dovolený a možná se seznámíte s nějakým cizincem. Říká se, že láska nezná hranice, jenomže může někdy narazit na to, že slovo normální znamená v každý zemi trošku něco jiného. Protože randit s někým z jiný země může být super. Poznáte novou kulturu, nový jídlo, nový tradice a občas i úplně nový význam věty. Hele, ale u nás se to dělá jinak. Psychologové říkají, že vztahy mezi lidma z různých kultur můžou být obohacující, ale taky přinášejí spousta překvapení. Někdy se třeba rodiny scházejí v některých zemích každý den. Některé rodiny se zase objímají už při pozdravu a některé rodiny přicházejí na návštěvu o hodinu později a je to v pohodě. A podle mě je na tom nejhezčí to, že díky tomu zjistíte, že to, co vy považujete za normální, je pro někoho jiného exotika. Je to hezký, ale zároveň to může být šok. Nejde o to, odkud ten druhý je, jasně, jde o to, jestli se spolu dokážeme domluvit, ale to nikdy není jednoduchý ani v našem mateřském jazyce se domluvit mezi sebou v páru. Natož, když jste ze zahraničí. Tak schválně, měli jste někdy románek s cizincem? Já vím, zní to hot, je to lákavý, tak pojďte mi napsat vaše story. Já věřím, že jste to zažili. Někdo určitě. Pojďte mi napsat 724-634-634 vaše románky s cizincema. Pojďme na to. A taky k tomu dobrý song. Tiffany Iris, její Vertigo. Trošku se nám z toho zatočí hlava. Pojďme na to.

0: Rybníček a další ideální song do tohohle slunýho počasí a blížícího se víkendu. Benny Cristo i jeho Kopretina. Já jsem se vás ptala na vaše zkušenosti s randěním s cizincema a pár mi jich přišlo, tak jdem na to. Máme tady zprávu od Kubajze, který píše, že jeden čas na dálku, chodil asi rok a půl s Makedonkou. Vídali jsme se jenom občas, ale plánovali jsme spolu zůstat. Nakonec měl ale život s náma trošku jiný plány. Nikdy ale nezapomenu na ten temperament. Bylo to sexy a scary zároveň. Slovo emotivní tam mělo tak o úroveň víc než u nás. To věřím, tyhle mezikulturní, mezinárodnostní vztahy můžou být zajímavý i přesně v tomhle. Můžete pak mít doma Itálii třeba, že jo, doslova. Což tady přesně píše Michal. Michal chodil s Klárou z Itálie. Prýma holka, ale neměli jsme moc společného. Jako děti jsme nekoukali na stejné pohádky, tak trochu se chytala u Disneyovek, hodně se přizpůsobovat je u vztahu se zahraničními partnery nutnost, protože tady mi přišlo, že to je hodně o kompromisech. O Vánocích například jiná výzdoba, jiný jídlo, rozdílů je docela hodně. No to si nedokážu představit, že by mi někdo nám Čechům chtěl na Vánoce sebrat náš řízek s bramborovým salátem nebo kapra, přesto přece nejede vlak. To už fakt musí být o kompromisech, ale máme tady jeden úspěšný zahraniční románek. Zpráva přišla bohužel nepodepsaná, ale zní: můj románek s cizincem trvá letos 8 let. Začátky byly těžký, ale všechno si sedlo a jsme šťastní a máme dva syny. To je krásný. Bohužel jsme se ještě nedozvěděli, odkud partner je, to mě zajímá, tak doufám, že se to ještě dozvíme. Ale moc vám děkuji za sdílení těch příběhů. No a co jiného vám popřát do léta, než abyste si udělali nějaký takhle zahraniční letní románky. Ať si máme o čem povídat přece. Tak jo, máte to, víte to a za chvilku další songy. Třeba Felix Jen, J Heart, jejich Pride. Tak za chvilku tady na Fajnu.
1: Fajn. Nová hudba, kterou ještě neznají všichni.

0: Atención, señoras y señores.
1: La Tropical Party opět roztančí smích. Tanečníčkola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
0: La Tropical!
1: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
0: Yeso!
1: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
0: Awara šar!
2: Věstku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Věst Scandinavian Sleeping and Living.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.

Williams, jejich společný track Airplanes. Trošku jsme se vrátili takhle zpátky do minulosti, ale věřím, že jste si to užili. Půl třetí odpolko. My pořád řešíme nějaký závislosti na telefonu nejčastěji, ale věděli jste, že můžete být závislí na líbání. Říká se tomu basorexie. Zní to skoro jako nějaká diagnoza, že jo? Jo, je to prostě, když máte silnou chuť pořád někoho líbat. Nedokážete se přestat líbat se svým partnerem a tak dále. Odborníci říkají, že líbání vyplavuje hormony štěstí a blízkosti. Jasně, všichni se rádi líbáme. Horší je ale, když to mají ty partneři už každý trošku jinak, že se na tom úplně neshodnou. Já jsem říkala všichni, ale asi ne všichni, protože se může stát, že jeden partner se třeba radši objímá, druhý by se právě jenom líbal, a nebo ten jeden na toho druhého vlastně vůbec nechce šát. I takový lidi jsou. A to je potom problém. Pak si uvědomíte, že přesně ve vztahu se už nemusí řešit jenom to, jestli vynesete koš, kdo uklidil, ale i třeba to, že jste někomu ráno nedali pusu. I to může být ve vztahu problém. Kolik pus je denně akorát, kolikrát denně a tak dále, znáte to? No, to je problém. Tak mě zajímá, jak to máte ve vztahu vy. Jestli jste spíš tým pusa při každý příležitosti, máte rádi tolik fyzického kontaktu, anebo naopak je tak pusa jako jednou ráno nebo jednou večer, jednou denně maximum. Schválně, jak to máte? Pojďme probrat líbání, to je takový páteční téma podle mě, tak mi pojďte napsat na 724-634-634 a k tomu si pustíme Evu Farnou a její Perpetuum mobile. Pojďme na to!

0: Jaký track může být víc letní než Zara Larsson Hey Midnight Sun? Takhle na fajnu 14.41 a my probíráme ideální páteční téma. Líbání. Ptala jsem se vás, jak to máte vy, a posluchačka Anička píše, jak to mám s líbáním já? Můj přítel mě na dlouhý a vášnivý polibek vlastně dostal. Podlomí se mi vždycky kolena, když mě políbí. Takže já bych mohla stále. PS, nyní jedeme spolu domů, tak se těším, až zastavíme a políbí mě svým vyhlášeným polibkem. Hele, Ani, my tady závidíme, jo? Nemusíš nám to takhle cpát. Ne, ty, samozřejmě já vám to neskutečně přeju. Já jsem ráda, že jsi mi to napsala, Ani. Fakt to mega přeju. Přeju to všem, jo? Líbání je super. Takže si ho dneska užijte, ať už ve vztahu nebo někde jinde, jo? To zase, víte co, neposlouchejte mě. Já vám neradím vůbec dobře dneska. Ale co mi jde dobře, jak jsem říkala, jsou dobrý tracky. Takže za chviličku si pustíme třeba Eda Sheerana, Stormzyho a jejich Take Me Back to London. Tak za chviličku trošku anglický nálady tady u nás na fajnu.
1: We are fine. Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz. Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
4: This is Bruno Mars.
5: I'm Lily Bean.
6: It's Sabrina Carpenter.
7: Music. Fine.

Fine, jeho Fever Dream nám právě dohrál na Fajnu. Máme 14.50 skoro. No a říkali jste si někdy, tyjo, proč jsem ve 13 nezačala natáčet na YouTube? Jestli jste si to neříkali, tak já vám teď dám důvod, proč si to říkat. Protože vyšel žebříček nejúspěšnějších českých YouTuberů a ty nejlepší si vydělávají desítky milionů korun ročně. A ne, není to jenom za to, že nahrajou video, jasně, peníze mají ze spoluprácí, z vlastních produktů nebo z merče, ale stejně, když si vzpomenu, co jsem ve 13 dělala já, místo budování impéria na YouTube jsem natáčela videa podle mě na kalkulačku, trapný videa, nikam jsem je nedávala, kvalita nula. No a prostě bylo to zbytečný, můj čas na internetu, kde jsme mohli být dneska, kdyby jsme ten čas už v dětství začali využívat, budovat tu kariéru. Ne, možná je to dobře, možná bych se na tom internetu tehdy spíš trapnila, ale teď, když vidím ty youtubery, kolik vydělávají, nebo ty influencery, trošku toho lituju. Tak možná jenom znamení, že příště, až se začne dělat něco takového, nevím, co by to mohlo být, ale něco, co bude třeba na začátek působit trapně, běžte do toho, pokud vás to láká. Protože nikdy nevíte, kdy se z toho stane zlatý důl. Takže poučení pro nás, pro všechny, pro mě taky. A k tomu song, protože co nám zbývá, můžeme si pustit aspoň dobrou hudbu. Naked Portugal The Man, jejich Glide. Takovej chillovej song, ideální na páteček. Let's go!

0: Giant Rooks a song Wanted Back nám uzavírá druhou společnou hoďku takhle při pátečku na fajnu. Fajn warm up se mnou s Kristý, ale pokračuje dál. Samozřejmě, ten pátek musíme pořádně rozjet, takže za chviličku další songy, které vás dostanou pořádně do nálady a mezi tím jenom zprávy. No, tak to dáme zprávy a pak zase jedem společně dál. Tak zůstaňte se mnou na fajnu.
1: Co je hot v hitparádách? Co letí ve streamech. Uzuje ten, ty mi proměníš dech. Poslední dobou jenom kašlu. Co právě trenduje na TikToku? Máme na fajn. Máme na fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh. Fajn. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
2: Moon Club. Nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club. Dlouhá 26.
1: Jsme online.
2: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz.
3: Společnost Temu už přišla na to, jak obejít Evropskou unii, která od července zavedla clo, aby omezila levné nákupy. No nakonec přesunuli zboží do evropských skladů, takže zásilky se tváří jako lokální a část poplatků obchází. Levné nákupy tak nekončí, jenom mění způsob, jakým se dostávají k zákazníkům. Romantika s nečekanou dohrou. Dvojice influencerů vylezla na vrchol Empire State Building, kde muž požádal partnerku o ruku. Krátce po zášnubách je ale zadržela policie. Podle úřadů se na střechu dostali neoprávněně. Natáčet videa už dneska nestačí. Novej žebříček Forbes ukazuje, že nejúspěšnější čeští youtubeři vydělávají hlavně díky vlastním značkám, e-shopům nebo spoluprácím s firmami.
1: Fajn.
0: Je tady, jak se říká u nás doma, pátek, blázni mají svátek, takže máme svátek všichni, protože my to tady společně pořádně rozjedeme. Fajn warm-up pokračuje se mnou s Kristý už další třetí hodina, ale utíká to jako voda. No tak pátek a před náma prodloužený víkend, tak se pojďme pořádně naladit s dobrýma trackama. Na začátek trošku emocí, já vás nechám na chvilku vydechnout, nebojte, ale pak to rozjedeme. Teď už Gracie Abrams a její That's So True.

pokračujeme tady na fajnou. Tohle byly Chemical Brothers, páteček, ideální odpolko. No a jestli někdy otevřete internet a hned vás něco naštve, tak teď poslouchejte. Stačí, aby někdo napsal úplnou blbost a vy si říkáte, to už přece ty lidi nemůžou myslet vážně. Jenomže vědci teď připomínají, že přesně o to těm lidem častokrát jde. Existuje na to dokonce název, možná ho znáte, já ho ráda používám, tohle slovíčko, tak jenom chci ho dostat do povědomí i vám všem, ale věřím, že ho znáte, ragebait. To znamená, že někdo schválně napíše nebo řekne něco, co vás má vytočit, vytriggerovat, ať už jsme kompletní v tomhle slovníku. A je to jenom proto, abyste tomu člověku dali pozornost, abyste mu komentovali a tak dále. Protože negativní reklama, taky reklama, a čím víc lidí se naštve, tím víc to algoritmus ukáže dalším. Takže vy si možná myslíte, že jste někoho usadili, že jste mu napsali ten komentář, ale ten člověk si mezi tím říká, super, mám další engagement, další pozornost. A od té doby se snažím nad každým komentářem zastavit. Jo, a moc takovýhle komentáře nepíšu a možná byste, pokud takový komentáře píšete, se na tom měli zamyslet i vy. Vždycky se zeptejte, jestli to tomu člověku chcete vysvětlit, nebo děláte přesně to, co on vlastně chce po vás. Častokrát se takhle necháme lapit do pasti. Ale mě teď zajímá, to je důležitější. Co vás naposledy na internetu fakt vytočilo? Protože věřím, že něco určitě, jo? Na internetu je toho spousty na výběr, tak pojďte mi napsat, co vás naposled vytočilo na internetu. 724-634-634, na tohle číslo mi to pošlete, společně tady ze sebe můžete vyndat ten vztek takhle, to je ideální. No a k tomu další track, Harry Styles, jeho American Girls, Let's Go.

nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.

0: už něco brala.
1: Viktor Šín, Dopamin, track, který naprosto miluju, tak miluju Viktora Šína, vy to víte, ale doufám, že jste si tenhle song užili společně se mnou. Páteček, ideální den, a já jsem se vás ptala, trošku vás chci při pátku vytočit, nechci, jo, právě chci, abyste si ulevili, ptala jsem se, co vás naposled naštvalo na internetu. Nepodepsaný autor bohužel tady píše, že ho nejvíc vytáčí Google AI. Klikneš vedle a celá konverzace je v háji. Háji, jo, tak. Ale pak tady máme taky někoho, koho naštvala Simona Krajnová nějakou vyhrocenou kauzou. Jinak je to krásná žena, když se... Jo, to já to radši nebudu dočítat možná. Tak děkuju, že jste se mnou sdíleli, co vás naposled na internetu vytočilo. Michal píše ještě teď, že ho rozčilou influkeci. To nevím jaký, je jich hodně, takže by to asi bylo potřeba specifikovat. Ale děkuju, doufám, že jste si reklamní. Aha, reklamní keci, píše Michal. No, tak to chápeme, ale tak jsou za to placený, že jo? A kdyby jsme to dělali, tak by jsme za to byli taky placený a byli bychom rádi. Teda někteří z nás. Nicméně, další songy už za chviličku. Děkuju za zprávy. Za chvilku třeba Bibi Rexa, Faithless, New Religion. Jak jsem vám slíbila, že si dáme nějaký party tracky, tak taky doručím. Za chviličku, takže to pořádně rozjedem. Už běžte rozhejbávat klouby.

0: emoții vă strimesc. Co právě trenduje na TikToku? Máme na fajn. Máme na fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
3: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na Fisher.cz.
4: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
5: My name is Somber.
6: What up, it's Kehlani.
7: Hey, it's Taylor Swift.
8: Back to the hits.
9: Bye, babe.
2: Fine.

páteční odpoledne a nám na fajnu dohrál The Weeknd a jeho Save Your Tears. Tenhle krásný song, který doufám, že vás bavil stejně jako mě. Myslím si, že kdyby bylo remcání olympijský sport, tak kdo vyhraje zlato? My. My Češi si umíme postěžovat úplně na všechno. Teď bylo moc horko, teď je zase moc zima, prší, neprší, fronta je dlouhá a když ta fronta není, tak to je taky podezřelý. Psychologové říkají, že za to ale nemůžeme úplně my. Náš mozek je od přírody nastavený tak, že si víc všímá problémů než věcí, které fungují. Kdysi nám to pomáhalo přežít. Jenomže dneska už za náma neběhají mamuti, my to nemusíme dělat. Dneska nám to pomáhá spíš najít důvod, proč si postěžovat a proč o tom třeba přemýšlet do 3 ráno. Takže, až si dneska zas budete na něco stěžovat, prostě to sveďte na evoluci. Nemůžeme za to, je to součást, ale je dobrý s tím pracovat a nepřehánět to a zaměřit se na ty dobrý věci. Jenom teďkon ještě se mnou se pojďme zaměřit na ty věci, které vás teda vytáčejí. Už jsme to řešili na internetu, ale teď to pojďme probrat obecně v životě. Na co nejčastěji remcáte? Co je ta jedna věc, na kterou si fakt musíte vždycky postěžovat? Pojďte si postěžovat teď mě do zpráv na moje telefonní, ne moje ne, jo to radši ne, ale na tady rádiový telefonní číslo 724 634 634. Pojďte mi napsat, na co si musíte postěžovat a já vám za odměnu pošlu další track, na který si stěžovat a rozhodně nebudete. Fast Boy, Beautiful Life, tak pojďme na to.

0: Ray Dalton a jeho song Blood Running vám doufám trošku rozproudil krev takhle při pátku, protože to je náš dnešní společný cíl. A já jsem se ptala, na co si vždycky musíte postěžovat, co je prostě ta jedna věc, co vás vždycky vytočí. Napsal Paťas, že jako řidič v MHDčku si v převážné většině stěžuje na cestující. K tomu se dá říct jediné. Myslím si, že je to vzájemný. Ne, ale určitě, tak známe to, jo. Já jsem si třeba teď v létě, omlouvám se, stěžovala na to, že páni autobusáci ne vždycky pouští klimatizaci, ale teď doufám, že se mi to nevrátí. Omlouvám se, Paťa, si vím, že ty jsi určitě hodný pán autobusák. A Michal ten napsal, že stěžování je podle něj semínko pokroku a že on si nejvíc stěžuje na zbytečně nebezpečnou jízdu na silnicích. Rychlý auto si umí koupit každý za pár kaček, kolikrát se tomu musím i smát. Takhle, kdo si někdy nestěžoval za volantem, jako by nebyl. Já vám děkuju za vaše přiznání, sdílení, zprávy. Doufám, že jsem nikoho neurazila, myslela jsem to jedině v dobrém. A já si to u vás zkusím trošku vyžehlit, co vy na to? Dáme si nějaký dobrý song? Jo, Taylor Swift, Elizabeth Taylor, už za chviličku, tady na Fajnu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Je, ty máš ale velký nápis. Tak to nic. Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
7: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
8: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
7: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
8: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
7: Více info v restauracích.
9: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.

Páteček, blíží se čtvrtá hodina a tohle byla Bella Kay a její song I love it, I love it, I love it. A já vám teď řeknu něco, co taky budete milovat. Posedlí Are You The One. Doufám, že jste posedlí společně s náma, protože tahle reality show je extrémní. To, co se zase dělo tenhle týden, nám tady z toho v rádiu všem vybuchovaly hlavy. Já si myslím, že to je taková přehlídka těch nejhorších vztahových vzorců, který jste kdy viděli. Teď mi tady z toho popadalo, vidíte všechno úplně. No prostě je to extrém a až bychom se z toho za hlavu popadali. A já doporučuji, abyste to sledovali, ale hlavně, abyste koukali i na náš podcast Posedlí Are You The One. Protože já a můj kolega Alberto to tam všechno rozebíráme a zaměřujeme se právě na ty konkrétní momenty, na ty, který, takový palčivý otázky, který ve vztahu zažívá asi spousta z nás. A nabízíme tam ten pohled mě jako holky a zároveň Alberta jako kluka. A tenhle střet názorů, ten střet vesmíru je někdy úplně šílený. Takže doporučuji na to mrknout, pokud jste někdy řešili takovou tu otázku, jak se no tomhle asi přemýšlí to druhý pohlaví, tak tady na to můžete kouknout, dozvíte se to z obou stránek. Jasně, je to subjektivní, ale doporučuji. A zároveň na našem Instagramu najdete i sestřihy, včetně našich reakcí při dívání se na ty epizody. A tam vždycky se dozvíte i něco navíc, něco, co třeba v televizi i ještě nebylo. Takže doporučuji na našem Instagramu koukat na edity a na našem YouTube zkouknout celý podcast a pak to můžeme probírat. Teď už ale další song. David Guetta, One Republic, I Don't Wanna Wait. Na to rozhodně nechcem čekat. Tak let's go.

0: Další song tak jako do páteční pohody ideální. Dominik Fajek, jeho White Keys, nám uzavřel už třetí společnou hoďku. Je to možný? Fajn warm-up, ale jede dál. Dneska tady budu s váma až do 5 do 6. To je neuvěřitelný. Takže teďkon se připravte, dáme zprávy a pak další tracky. Zas budou party věci, bude i nějaká dávka emocí. No prostě si to tady užijem. Takže zůstaňte se mnou. Páteček tady na Fajnu. Are you ready for this?
1: Jsme fajn. Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
2: Please welcome
3: One Republic.
2: One Republic.
4: Hi, this is One Republic.
1: Prodigy.
5: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
6: Hi, I'm Gracie DeBrons.
7: It's Olivia Rodrigo.
8: Hi, we're Blackpink.
5: Welcome to the show.
1: Jo, dáváme ti na ně lístky.
6: Fajn.
7: Vždycky, ho?
1: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
9: Jsme mladí a neklidní.
10: Jdeme na to!
9: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
10: Piráti, jdeme! Ahoj!
9: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko! Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
11: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička?
12: Chceš pracovat od pondělí do pátku
13: a mít volné víkendy?
14: Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi?

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Jsme online. Online.
2: Jsme na DAB+. Plus.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
3: V Česku přibývá případů extrémní agrese u dětí a teenagerů, někdy označovaný jako zážitkový násilí. Motivací bývá adrenalin spíš než konflikt. Odborníci upozorňují na vliv sociálních sítí a posun hranic toho, co je pro mladí lidi přijatelný chování. Praha znovu řeší pojmenování

0: měla být Ryšánka. O oficiálních názvech rozhodne rada města. Linka se zatím pouze logicky jenom staví. Klimatická krize ovlivňuje i rozhodování o založení rodiny. Podle odborníků má část mladých lidí obavy z budoucnosti natolik silný, že děti raději vůbec neplánujou nebo rodičovství celkově odkládají. Takzvaná klinická úzkost je podle psychologů stále častější. Fajn.
1: Páteční odpoledne ještě jednou. Fajn, warm-up je tady. Respektive pokračujeme, už jdeme do čtvrtý hoďky. Jak je to možný? Moje jméno je Kristý a můj úkol je dneska dostat vás do pořádně dobrý nálady před tímhle prodlouženým víkendem. Takže v tomhle úkolu pokračujeme i následující hoďku. Dáme si dobrý songy a začneme hned teď. Imagine Dragons, jejich Follow You. Tak mě sledujte, poslouchejte, jedeme dál.

Let's Pearl po Disco Machine, jejich Wonderful Life. Ideální dávka pozitivní energie, takhle při pátečním odpolku. A jestli máte pocit, že už existuje jenom jedna věc, která ještě neměla příchuť dubajský čokolády, tak i tahle poslední jediná věc se to chystá změnit. Podle tajných zákulisních informací, které se dočtete všude na internetu, ale mám je i já, totiž dorazí novej energeťák s příchutí Dubai Chocolate. Jo, energetický nápoj. Měl by chutnat teda asi jako mix kávy, čokolády, pistácie k tomu křupavý těsto? Jak do toho dají to křupavý těsto? Nevím, ale mám pocit, že dubajská čokoláda už fakt byla všude. Tady teda energeťáky trošku ten trend zaspaly, ale když jsme měli zmrzlinu, možná i protein, žvejkačky, já čekám, kdy někdo udělá zubní pastu s příchutí dubajský čokolády. I když to by možná podpořilo lidi v tom, aby si čistili zuby. Na druhou stranu, jestli bude ten energeťák dobře chutnat, tak proč ne? Možná to jenom někomu z vás způsobí problémy ve vašich peněženkách, až si ho budete muset kupovat. Ale spíš mě zajímá, jaká je jedna příchuť, kterou byste fakt mohli mít úplně ve všem. Jakože byste si s tím dali dort, puding, zmrzlinu, energeťák, co já vím, nějakou příchuť, kterou fakt milujete. Co je vaše taková ta příchuť, kterou byste si dali vždycky? 724-634-634, tam mi pojďte napsat, tuhle hodinku tak jako věnujeme jídlu, tak mi pojďte napsat a samozřejmě další song. Stella Lefty, její Boston. Takovej odpočinkovej na chviličku, ať se uklidníte před další party. On a

0: Lipa a song o toxickém vztahu. Takhle v páteček, proč ne? These Walls právě teď dohrálo na Fajnu. A já jsem se vás ptala, jakou máte nejradši příchuť. Bavili jsme se o příchutích energetiáků, ale tak dá se to brát úplně na všechno. Přišla zpráva od Kamči, která píše, že do všeho rozhodně pistácie. A máme tady očividně hodně fanoušků pistácií, protože tady píše i Klára, že za ní pistáciová zmrzlená, pistácie. A potom tady ještě napsal Tomáš, že by chtěl, aby byl energeťák s příchutí tiramisu. Máte zajímavý vkus. Možná jsme teď dali firmám, co vyrábí energeťák, nový nápad. Možná by to mělo svoje zájemce. Tak když tak pište, jestli byste si to dali. A můžeme to pak poslat jako žádost, že chceme petici za takovouhle příchuť energeťáku. Já vám moc děkuji za zprávy, za sdílení. Přeju vám dobrou chuť, pokud si dáváte právě nějakou sváčů, ať už s pistáciovou nebo jinou příchutí. No a já vám k tomu zahraju hezký songy. Za chviličku třeba Teddy Swims, Mr. Know It All. Tak zůstaňte tady na Fajnu.
1: Na internetu je hodně věcí.
2: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
1: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
2: Instagram, TikTok, YouTube.
1: Sleduj Fajn.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
5: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku Last Minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90 a cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
7: Fresh.
8: Poslouchej Fine Fresh Radio www.finefresh.cz.

0: Grace.
1: Absolutně ideální song pro skvělou náladu. Rudimental, Jazz Glyne a Macklemore, jejich These Days. Na festivalech existují dvě skupiny lidí. Ty, co jedou za hudbou a ty, co se tam jedou najíst. Na Beats for Love letos už začali, víme to všichni, žijeme tím všichni. Řeší se DJs, jasně, letos jsou tam obrovský jména. Máme za sebou Calvina Harrise, Marshmallowa. Bude před náma dneska taky Dimitri Vegas, nebo zítra prostě další velký jména, samý skvělý věci. Ale taky je tam párek v rohlíku za 9,90. A upřímně, v době, kdy si na festivalech někdy připadáte, že si berete hypotéku jenom na hranolky, je párek za 10 korun skoro kulturní památka. Takže se není čemu divit, že se na něj stojí fronty. Já si představuju, jak někdo z toho festiáku přijede domů, zeptají se ho rodiče, přátelé, tak co, jak jsi to užil? A on řekne, skvělý, fakt výborný, viděl jsem světový DJs, byla to mega party, no a po 40 minutách čekání jsem ulovil párek za 10 kaček. Ale víte co, já to vlastně chápu, protože dobrý párek v rohlíku je jedna z těch věcí, která člověku umí zlepšit den, zvlášť když třeba máte po dlouhý noci, náročný noci, protancovaný. Tak mě zajímá, s čím si dáváte párek v rohlíku vy? Klasika, to je klasická válka, kečup, hořtice, někdo si možná dává obojí, což mi teda přijde šílený, takže mi to když tak napište, nebudu vás soudit, ale zajímá mě to, jo, uděláme si tady takovou válku. Párek v rohlíku s čím? Pište 724-634-634, mezi tím další track do vašich uší. Alex Warren, Passenger, let's go.

0: Shawn Mendes, why? Tenhle track jsme si právě teď dali na fajnu 16.40 a máme tady takovou mini válku, mini spor, protože jsem se vás ptala, s čím si dáváte párek v rohlíku. Já vím, zásadní životní otázka, bourá to společnost, no a vypadá to, že jste moji lidi, protože všechny zprávy, které přišly, napsali kečup. Nebo takhle, máme tady ještě jednu zprávu, kde je cibulová nebo pepřová. To mě zaujalo, to zní, buď si ze mě někdo dělá šprťouchlata, anebo to je fakt dobrý tip na fakt dobrou kombinaci. Takže jestli budete mít příležitost, vyzkoušejte párek v rohlíku s pepřovou nebo cibulovou, zní to zajímavě, ale jinak jsem ráda, že u nás minimálně tady v hlasování na fajnu zvítězil kečup. Takže vám děkuju, no a za chvilku za odměnu další songy. Třeba Medúza, Dermot Kennedy a jejich song Paradise. Tak za chviličku. Yo, hit music station.
1: Fajn. Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
4: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
5: Letní

ξύπνε ως του. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu.

Další pohodovej song do pátečního od Polka, Damiano David, Nile Rodgers a taky Tyla, jejich Talk to Me. Každý máme nějaký svoje rituály, každý děláme něco, co nám dělá dobře. Někdo si dá kafe, někdo pět, někdo jde běhat. A Jirka Procházka, ten se celý požahá kopřivama. Prej je to jeho každoroční tradice, očistný rituál. A víte co, já fakt nemám nic proti rituálům. Ale moje hranice končí přesně ve chvíli, kdy do toho vstupují kopřivy. Já, mně stačí o kopřivu omylem zavadit kotníkem a dalších 10 minut přemýšlím, jestli už není na čase sepsat závěť. Jestli to máte podobně, tak doufám, že nejsem jediná. Takže obrovský respekt. Jirka Procházka u mě zase stoupnul ještě výš. Já jsem o téhle jeho tradici do dneška nevěděla. Protože zatímco někdo hledá wellness, Jirka Procházka, ten prostě hledá kopřivy. Krásný, ne? Ale tak já si myslím, že nemusíme nutně skákat do kopřiv, abychom se cítili dobře. Co kdybychom si radši dali další song? To je za mě dobrý nápad. Rugel, Pretty on Paper. Tahle krásná věc od mladionký český zpěvačky právě teď na Fajnu. Tak si to užijte.

0: Fajn. Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
1: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
2: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Pojistky na auta, životka i hypotéky už mají všichni.

je teď na fajnradio.cz. Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.

0: to the stage.
1: Páteční odpoledne, nebo už bych měla říct podvečer. Já vůbec nejsem zvyklá na to, že jsem tady takhle dlouho. Odbyla 5. hodina, ale já jsem ještě neodbyla. Se mnou si dáte ještě poslední hoďku tady na Fajnu. Tak si to pojďme užít, na nic nečekat, protože pátek musíme pořádně rozjet. Takže první song

další track za náma, ladíte fajn páteční odpoledne a já jsem si myslela, že ve vztahu lidi většinou řeší finance, děti nebo kdo vynese koš. Ale teď ne. Teď se řeší, kdo bude hrát GTAčko. Jeden pár totiž kvůli tomu podepsal smlouvu. Přítelkyně v té smlouvě slíbila, že prvních 10 dní po vydání hry nebude přítele absolutně rušit. Nebude komentovat, jak dlouho hraje, nebude po něm chtít domácí práce a hlavně na něj nebude mluvit uprostřed mise. To je zásadní. Dokonce tam mají i klauzuly, že některé pravidla může ta slečna porušit, pokud mu ale na tu koupi hry trošku přispěje. A mně se na tom líbí jedna věc, že místo hádek si prostě sedli, sepsali smlouvu a já si představuju, jaký by to bylo, kdyby to takhle fungovalo vždycky. Že se třeba partner zaváže neptat se, co ti je, pokud už předchozích 5 odpovědí bylo nic. Tak mě zajímá, kdybyste měli do vztahové smlouvy přidat jedno pravidlo, který by váš partner měl dodržovat. Jaký pravidlo by to bylo? Pište mi na 724 634 634 a teď

0: odpoledne, krásný počasí a další track za náma. A já jsem se vás ptala, kdybyste měli se svým partnerem uzavřít smlouvu, jaký jedno pravidlo byste tam dali? Natka píše, Natka to napsala krásně, strana B se zavazuje, že v momentě, kdy se ho strana A zeptá, co chce k večeři, nesmí odpovědět, mně je to jedno. Pokud tohle pravidlo poruší, automaticky platí večeři v nejdražší restauraci ve městě a bez odmlouvání objednává to, co mu vyberu. Tohle by podle mě zachránilo tisíc vztahů. S tím souhlasím, Natko, věta nevím, co chci k večeři je podle mě známá úplně všude. A Tom mě teda taky pobavil. Očividně jídlo je téma všude, protože Tomáš si stěžuje, že mu partnerka neustále ujídá hranolky, i když si předtím sama objednala jenom salát. A že to by zakázal, že jeho smluvní podmínka by byla zákaz cizoložství na mém talíři. Tak vám moc děkuju za zprávy a za odměnu samozřejmě další song. Posílám právě teď, užívejte pátek. Turn up hit music.
1: Fajn. To nejlepší z rádia. Fajn. A momenty, které musíš vidět.
2: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
3: Atención, señoras y señores.
4: La Tropical Party opět roztančí smích.
3: Stres.
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase smíchu.
3: La Tropical!
4: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
3: Yes,
4: další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase smíchu. Více na www.latropical.cz.
3: Awarashar!
5: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
6: Tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička?
7: Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy?
8: Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi?

pondělí prostě nepřišli do práce. Tak teda nepřijdete, protože v pondělí je svátek, ale jiný den. A šéfovi byste nezvedali telefony, kolegy byste nechali ve štychu, no a až další den byste hodili na Instagram storíčko. Sorry, že jsem včera nedorazil, stane se. Co myslíte, za jak dlouho byste si balili věci do krabice? Pravděpodobně rychlostí blesku. Jenomže když jste slavný rapper, jako třeba Lil Wayne, tak vám tyhle věci projdou. Tenhle borec měl totiž teď odstartovat svý obří americký turné. Lidi stáli, natlačený v hale, čekali na otvírák roku. Jenže Wayne prostě nedorazil. Místo něj na pódiu skákal jenom jeho parťák, 2 Chainz a DJ. A pořadatelé to těm naštvaným fanouškům oznámili až na úplném konci večera, když se v hale rozsvítili světla. Lil Wayne sice druhý den hodil omluvu na sítě, ale důvod, proč se na to vykašlal, ne, ten neuvedl. Ani slovo. Koncert teda přesunuli na konec července, ale ta drzost za mě neuvěřitelný. Tak pojďme probrat trošku ty vaše pracovní nebo školní absence. Zažili jste někdy situaci, kdy jste prostě bez omluvy nepřišli do práce a až potom zpětně jste museli vymýšlet nějakou chytrou výmluvu nebo i do školy? Zase, pište mi vaše stories na 724-634-634 a já slibuju, že to na vás neprásknu. Teda možná. Za chvilku si to povíme, teď už další songa.

0: zase k vrcholu pátečního večera a já doufám, že vám i tenhle track pomohl to trošku rozjet tady na fajnu. No a někdy to v pátek dopadá tak, že potom po víkendu nejste schopný přijít do práce a mě právě zajímalo, jestli jste takhle někdy do práce nebo do školy nepřišli a jaký jste proto měli důvody. Ondra mi napsal, že takhle jednou po drsném čtvrtku, dokonce čtvrtku zaspal ranní směnu ve fabrice, probudil se v 11 dopoledne, na mobilu měl 20 zmeškaných hovorů, píše, že popadl obvaz, omotal si ruku až k lokti a jel osobně do práce tvrdit, že ráno zachraňoval sousedovi psa z hořícího baráku a skončil na pohotovosti. Velice kreativní výmluva, nevím, jestli by za mě byla důvěryhodná, každopádně moc děkuju za sdílení. Bohužel teďkon, jestli poslouchá Ondrův šéf, tak už to ví, tak se omlouváme. Slíbila jsem, že to neprásknu, ale stalo se. Jak to zachránit? Jasně, že dalším songem.
1: Jsme mladí a neklidní.
2: Jdeme na to!
1: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
2: Piráti, jdeme! Ahoj!
1: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko! Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
3: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
4: Ale kdepak, jsem Richard Opat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
5: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
6: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
9: Nejnovější trendy a momenty, který musíš

posledních tracků, který si tady společně na Fajnu dneska dáme, protože můj čas se blíží ke konci. Dneska jsme si společně dali 5 hodin, ale uteklo to, jak kdyby to byly 2, že jo? Tak místo 4 dneska 5, užili jsme si to. Já doufám, že jsem vás pořádně naladila na ten blížící se prodloužený víkend, protože to je vždycky moje mise. V pátek vás vždycky chci nabudit, donutit vás vyjít ven, takže tohle je vaše znamení, vyjděte ven, moje mise byla splněna, já můžu odsud vypadnout, taky si jdu užívat, vy si taky užívejte. No a teď už si užijte tady na Fajnu Soňu. Se Soňou krásný 2 hoďky, já vám přeju krásný zbytek večera, no a na rozloučenou posílám poslední song, takže bye babes.

0: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
1: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
0: Těšíme se na vás.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se

0: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
1: Ale grepák, jsem Richard Topat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
2: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
3: Fajn. Vždycky hot.
4: Vždycky fresh.
2: Fajn.
3: Na internetu je hodně věcí.
5: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.

0: New music show. Fire. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.playe.cz.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte, třeba jen proto, že je středa. Albert.

slunce, seno a takový životní náhody. Včera v noci jsem ti řekl všechno, teď to vyprávím barmanovi, pak půjdem na záchody. A mám pořád hluboko do kapsy, i když vědomě utracím málo kdy. Tví oči a lampy, co v pět ráno vedou mý kroky, jsou

0: fajn, toto je New Music Show. V štúdiu špeciálna hostka Ajko. Ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Ako sa máš, díky, že si dorazila?
1: No, ja moc ďakujem za pozvání. Mám sa krásne. Ja som sa teď nedávno vrátila z dovolený, takže život je krásny, samozrejme.
0: Zavidím, zavidím. Poď sa každopádne trošku predstaviť našim posluchačom, ktorí ťa možno nepoznajú.
1: No, říkám si Ajko. Myslím si, že pokud mě posluchači slyšeli, tak je to často v Eurovizi. Byla jsem v 2024. Dělám alternativní pop, který teď tak nějak jako přichází do dark disco, ale o tom se asi ještě pobavíme.
0: Yes.
1: A co ještě zajímavé, bych pověděla, hodně tenčím, hodně energický shows. And that's me.
0: A máš aj zajímavé vlasy, lebo posluchači tě nevidí. Veľa farbiček.
1: Čo to veľa farbiček?
0: Modrá,
1: blondětá a modrá.
0: OK, takže ono sa to tak keby zlialo.
1: Blondětá moje, modrá taky moje.
0: To je jasné.
1: Přesně.
0: Modré vlasy.
1: Normálička, tak.
0: OK, takže ty si nám prišla predstaviť svoj nový single.
1: Ano, je to tak.
0: A to je taky trošku tvoj vstup do novej éry, že jo?
1: Je to tak, já jsem vlastně tak nějak, já celkově jako napříč celou svou kariéru tak nějak jako zkoumám a zkouším, co by mě vlastně bavilo, protože já jsem šla od nějakých jako pomalejších songů přes, řekněme, rokový období, kdy přesně mě hrozně bavilo. I jako odráželo to dost to, co poslouchám, že já vlastně mám dost ráda jako heavy věci. A teďkom jsem se hodně našla v nějakém jako dark disco. Což hodně...
0: Čo to znamená, akože dark disco? Víš, keď sa povie disco,
1: no,
0: tak jasne, ja si proste predstavím disco,
1: tuc, že jo?
0: Ale dark disco?
1: Dark disco, to vec je tá, že ako mňa hrozne baví takový ty ako... ako napadajú v angličtine výrazy, ale ako roztříštěný kytary a víc jako duňová basa, spíš jako molový věci, když mluvíme jako víc technicky, řekněme. A takže to je něco, co jako já z té tvorby, z nějaký svůj jako předchozí rokový éry, řekněme, tam chci ponechat a mě to hrozně baví. Ale zároveň se do toho přidá ten jako disco rytmus a tančivý a veselý a energie, že mám hrozně moc energie.
0: Takže taky to je ten tvoj nový song?
1: A přesně tak. No.

0: Toto bola Aiko a jej nový single v New Music Show na Fajnu. Aiko je stále so mnou v štúdiu, tak ešte raz ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: No tak čo, tvoja nová deska?
2: No, pár dní zpátky jsem dostala finální master, což znamená úplně jako finální verze.
0: Počkej, tak ty už máš?
2: Už mám dodělanou, ano.
0: A proč potom vycházíš příští rok?
2: No, tak musíš to všechno krásně načasovat, že jo, tak nějak jako připravit lidi a vlastně si to chci tak jako rozkouskovat a užít si vlastně i já asi nějakým způsobem to vydávání, protože já jsem minulý rok vydávala každý měsíc a já jsem přišla na to, že to je strašně náročný. Takže jsem to chtěla jako posunout, plus si teda myslím, že to je hodně jako jarní / letní deska.
0: Okay.
2: A já bych to nestihla vydat teďkom, nechtěla jsem to úplně vypinknout, jakože tak tady máte album, takže jsem si to načasila.
0: Takže budou ještě nějaké single z toho albumu vonku do té jary?
2: Určitě, určitě. Vlastně teďkom nedávno vyšel ten Why Not Baby, co jsme před chvíličkou slyšeli. A potom ještě budou, podle mě třeba tak tři. Dneska bude vycházet v březnu příští roku.
0: Ok, no a kde tě můžeme vidět naživo v nejbližších dňoch?
2: Teďkom můžete vidět na Kvifu. Já budu hrát, vlastně je to v... Můžu říct i místo, kde budu hrát?
0: Jo, klidně.
2: Budu hrát na Kvif TV parku.
0: OK.
2: Budu tam hrát v 22.15.
0: A aký deň?
2: Ježišmane, 6.
0: 6.
2: To je, jsem ztracená ve dnech, takže tuším, že to je pondělí, ale nejsem si jistá.
0: OK, takže kdo budete po varech, tak se můžete jít pozrieť naživo na Aiko. A my si teraz pojďme dát ještě tvoj druhý song, takže který vyberieš pro posluchačů.
2: Další song se jmenuje Time, který jsem vydávala minulý rok.
0: Krásné, tak pojďme na to, moc děkujem, že jsi k nám dorazila a nech se ti darí a budem se těšit zase někdy na budúce.
2: Já moc děkuji za pozvání.
0: Toto je Aiko, New Music Show.

0: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 2KK v Praze na Černém mostě za 6 990 000 korun. Rodinný dům v Březové u Sokolova za 7 176 000. Byt 2+1 v Praze Holešovicích za 11 300 000. Rodinný dům v Nekvasovech u Plzně za 2 950 000. A byt 3+1 ve Zlíně za 7,5 milionu korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
7: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity. Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
8: Back to the hits.

nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.

0: Ty řešíš život.
1: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: Necítíte se dlouhodobě dobře? GenX odhalí problém s krve. GenX. Laboratorní vyšetření bez čekání. Výsledky okamžitě. GenX.cz.
3: Pojistky na auta, životka i hypotéky už mají všichni.

0: právě teď na fajnradio.cz.
1: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.
2: Vždycky hot.

Nová hudba. Nečekaně upřímní hosté. A internet, který se zase trochu utrhnul. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: jsme fajn.
1: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
2: Please welcome
0: One Republic.
2: One Republic.
3: Hi, this is One Republic.
0: Prodigy.
4: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
5: Hi, I'm Gracie DeBons.
6: It's Olivia Rodrigo.
7: Hi, we're Blackpink.
4: Welcome to the show.
1: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky, ho?
1: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
8: This is Bruno Mars.
9: I'm really creepy. It's Sabrina Carpenter.
1: Music.
10: Fine.

drink cinkne o stůl. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, co se trochu utrhne. Fajn. Fajn.

Tiësto. And you listen to Club Life on Fine Radio. Bougie.

0: I'm Tiesto, and you listen to Club Life on Fine Radio.
1: Fine. House Culture. Exkluzivní světové premiéry. Právě teď. Victor Telagio. Fine.
2: House Culture. Čau, já jsem Victor Telagio a ty právě posloucháš další díl mýho pořadu House Culture.